Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
0: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon.

0: výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Auto Šíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
4: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
6: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o bezúročné úvěry z programu Nová zelená úsporám. O státní půjčku na renovaci bydlení projevili za 2 měsíce zájem už 2000 domácností, které dohromady chtějí víc než 5 miliard korun. Banky a stavební spořitelny začnou konkrétní žádosti schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Dva další lidé ve Frankfurtu nad Mohanem se léčí s takzvanou letištní malárií, potvrdil v úterý místní zdravotní úřad. Noví pacienti nepracují na letišti ani necestovali do tropických zemí. Podle hygieniku jde o mimořádně ojedinělý případ, způsobený zřejmě leteckou dopravou, zavlečenými nakaženými komáry. A pojďme také na sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení Jon Mercado. Za domácí snížil Bruno Wilsen. Zisk první 3 bodů do tabulky 36 týmů ještě spečetil spartianský Patrik Vidra. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na rychlíky mezi Prahou, Příbramí, Pískem a Budějcema se hlásí jediný dopravce. Do soutěže ministerstva dopravy podala nabídku jen Arriva, která linku provozuje už teď. Nová smlouva má platit od prosince 2027 na 4 roky s možností prodloužení. Při výběru rozhodne hlavně cena. Roli hraje ale i klimatizace, Wi-Fi nebo zásuvky ve vlacích. Na jihu Čech by už je dneska tolik pršet nemuselo. Převládat má oblačná obloha bez deště s denními maximy mezi 18 a 21 stupni.
10: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
2: Snídaně šampionů.
1: No je to tak, je to tak. Asi to nebude měnit, ne, ten otvírák. Asi to necháme,
3: je
1: a vždycky
3: výborný.
1: To tam prostě dám na pusu normálně. Tak krásné ráno, začíná snídaně šampionů, 6.03, Michal, Jasmin a Filip, hezké ráno.
4: Krásný ráno. Připomínáme, že i dneska se někdo z vás může vyhrát 5000 korun, a to už v 7.10, takže se utíkejte registrovat přes web Hitradia do soutěže Kdo pak to zvoní, jelikož pořád máte čas.
1: Pořád máte čas a třeba zazvoníme dneska, budeme čekat u vás před domem. Nicméně, já když jsem tady projížděl vysílání až do 9 hodin, co se týká playlistu, tak musím teda veřejně takhle pochválit naši hudební manažerku Lenku Drazdíkovou. Hele, normálně nevím, jak se to stalo, ale dneska ten playlist je teda jako echt dobrý, jo?
4: Dneska.
1: Echt dobrý.
4: Jindy
1: jako,
4: taky.
1: Ne,
4: ale
1: jako taky,
4: teda...
1: ale dneska a začínáme s Queenama. Hele, the show must go on. Hezké čtvrteční ráno.

0: Tímhle se Freddy loučil se životem a my jsme tím přivítali vás u čtvrteční snídaně šampionů. The show must go on. Hit Radio a Queenie v 6.07.
1: Zajímalo by mě, jaký jste měli všichni ráno, jak se cítíte v tuhle chvíli, protože já jsem měla takovou příjemnou změnu, jo. Můj přítel se vrátil ve 4.30 z premiéry Zrádců. Z premiéry nový řady Zrádců. Zrovna, když mi vlastně zvonil budík do rádia. A mě vám to tak nabilo, protože já tam vždycky, jak on spí, žil, tak já nerozsvěci moc, chodím tam po špičkách, jsem strašně potichu a najednou jsme se mohli normálně bavit, říct si ty dojmy z té nové série a bylo to jako hrozně příjemný, takže já jsem strašně nabitá, vůbec nejsem ospalá a dělá mi to radost. Co vy tady ve studiu?
0: No tak já jsem se ve 3 ráno vrátil z Pardubice z firemky a kolik je 6, takže já jsem vlastně hlavou tak trošku ještě jakoby tam, ale překvapivě teda, baterky docela dobitý. Dobitý a myslím si, že to přijde tak po 9. hodině. Co Filip?
2: No, abych přidal ještě pracovní příběh, já měl přijet o půlnoci domů z komentování fotbalu, jenže ve Španělsku ve Valencii hrozně pršelo, tak ten zápas se odložil, tak jsem mohl jít domů dříve, takže jsem šel spát už v 11 a jsem vysminkaný krásně. Nicméně moje předsevzetí, že budu jezdit včas, abych nemusel spěchat na silnici, se opět nevyplnilo. Přijel jsem na poslední chvíli. Kdyby byly tak dvě červený ještě, tak jsem to nestihl.
1: Hele, tak řekněte mi jedno číslo. Jedno číslo od jedný do stovky. Když si představíte, že jste baterka telefonu, tak kolik procent máte teďka v tuhle chvíli? Já jsem tak na 98.
0: Já jsem se tak trochu lek, jaký číslo po nás chceš takhle po ránu. To bych veřejně úplně, no, baterka. Tak 75, 80.
1: A Fíla?
2: Já 69 jsem nejslabší, mám padáka dneska.
1: Tak jak jste na tom, vy to nám dejte vidět. Za chvíli je tady minuta šampionů, hrajeme i pro vaše maslíčky, protože vy můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, prémiový krmiva pro psy, pro kočky.
0: Dobře, takže po těch lidech chceme, Jasmin, rozumím tomu správně. Jak se jmenujete? Odkud jste? A kdybyste byli procenta baterky telefonu, tak kolik máte teďka procent po ránu?
1: Přesně, kolik máte energie v procentech?
0: Tak jsem se vymáčknul. No, ale možná dávám 60 u sebe teda radši. No. Tak nám to pošlete na 777-937-777. Teď k vám letí další muzika. Bruno Mars, Just the Way You Are. 6 hodin, 10 minut. Hezké čtvrteční ráno.

0: Just the way you are, Bruno Mars. 6.13, ladíte čtvrteční Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ránko. A je tu jako tradičně minuta šampionů. My jsme se vás dneska ptali opět, jak se jmenujete, odkud jste. A taky, kdybyste byli baterka v telefonu, tak kolik máte dneska ráno procent? Kolik vám ukazuje hlava?
1: A vaše tělo, ano, jakou máte energii. Dneska vyhráváte stejně jako celý tento týden voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete pro vaše kočky nebo psy prémiový krmiva.
0: No to se vaši miláčci čtyřnohý pomějou. A tady na Filipovi bude jednu z těch SMSek, Filipe, takhle, budeš dávat pozor, jo, a jednu SMSku pak vybereš, jo, jeden úkol.
2: Dobře, to bych mohl zvládnout i s těma 69%.
0: Tak, minuta šampionu startuje teď.
1: Lucka Tachov 100% po třech kávách.
0: Martin Hranice 20 až 30.
1: Dana Vsetín 60%.
0: Jitka Horní Lukavice měla 25, ale když nás slyší, tak 10. 85.
1: Martin Mrakov několik dnů už úsporný režim.
0: Michal Bečvy poslední 3%.
1: Marcela Bystřec má tak 80.
0: Růžena Karlovy Vary 100%, protože dneska už je malý pátek.
1: Radka Praha 82%, stejně jako její auto.
0: Zuzka Karlovy Vary asi 36, hektika nestíhám.
1: Adéla Kravaře 86%, to vstávání ve 3.20 by mělo být trestné.
0: Renča Přeštice, přijdu si jako můj telefon, co jsem nedala přes noc na nabíječku, takže 7%.
1: Andrea Jeseník 90%.
0: Ivana Velký Ořechov, já mám 100, jako každý ráno, přeci.
1: Petra z Domažlic má 100 ze 100.
0: Tak co, Fílo?
2: Tak nejvíce mi líbilo, bylo to skoro hned na začátku, někdo měl 25%, ale když nás slyší, tak měl 85%, byla to posluchačka.
1: Jitka Horní Lukavice, to je super, že to není jako opačně, že by na tom byla dobře a pak si zapne Hit Radio, tady Míša, Jasmin, Filipa, je. Yeah.
2: To by měla smůlu s cenou teda.
0: A třeba tam někdo je, kdo měl 100%, jakmile nás slyšel, řekl si, hele, hezký písniči před čestou a najednou tam slyší nás tři a konec.
1: Tak dobrý, jako, že ty se neozvali.
0: Tak Jitko z Horní Lukavice, my ti moc gratulujeme. Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. No a samozřejmě děkujeme vám všem, kdo jste nám napsal. Zítra další voucher a poslední voucher tento týden pro vás. Teď je ty Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Hezké ráno, Hit Radio. I need

0: Tohle jsou hity, tohle je Pokáč.
1: Štěstí najdeš všude, kam se podíváš.
0: Solitér na Hitrádiu v 6.22. Teď budeme mluvit na vás, kdo máte doma puberťáka. Představte si, že vašemu dítěti řeknete tak. A od zítřka žádnej TikTok, žádný Instagram, žádný online hry a ještě ti zatrhneme AI. Tak myslím si, že vysolit na něj tohle kombo, tak v tu chvíli požádá dobrovolně o novou rodinu. Tak proč se o tom bavíme? Protože přesně takovou digitální revoluci řeší Evropská unie. Zákaz sociálních sítí a online hraní dětem mladším 13 let.
2: Jako asi to pro ně bude velký zásah vlastně, protože když si představíš děti v devadesátkách, tak to je, kdyby ti řekli, ne, nemůžeš ven, nemůžeš tady skákat gumu, nemůžeš tyhle ty věci.
0: A dneska je trest, jasně, chtěli bychom, aby ty děti šly ven, ale největší trest je, když jim sebereš telefon. No. Ale zase si říkám, není náhodou TikTok a Facebook a tady ty věci už nějak věkově omezený? Je to tak, ne?
2: Ale jde to očurat podle mě, no jako tak, že si tam dáš jiný rok narození.
0: Tak jako když tam jako naskroluješ ten rok, no. Takže bude spousta puberťáků narozených v roce 1987, si myslím.
2: Já bych to dělala tak, že prostě je to od 15 třeba, naskenuješ občanku nějak, nebo něco, víš, nějaký jako ověření, aby se to nedalo takhle obcházet, ale kdybych byla v tom věku, tak asi mluvím jinak.
0: Asi zakázaný ovoce, co?
3: Mně napadlo jedině ještě. A to už je pozdě teď.
0: Co
3: že, když kupuje se ten telefon, že jo, mobilní,
0: nikdy není pozdě.
3: Tak by se prostě registroval na toho daného člověka a už by to jako nešlo předělat jen tak. Víš, koupil bys to dítěti, kolik mu je, 13, datum narození tady, prokázat a tak by to šlo.
2: To je ono.
0: Já si myslím, že je dobře, že je čas, kdy nás ještě děti v tomhle věku neposlouchají, protože už by říkali rodičům, hele mámo, prostě si to poslouchaj za rádio, tohle teda fakt poslouchat nebudu. Za chvíli budete poslouchat Taylor Swift, když s námi zůstanete The Fate of Ophelia, taky Green Day a taky aktuální doprava. Hezké ránko.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
6: Ahoj, tady Igor Orozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát starý písničky, nový písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
7: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
8: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
7: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, jste nás informovali o překážce. Na výjezdu z Plzně na Starý Plzenec počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Tohle je Hit Radio. Dobré ránko, tak je Taylor Swift. 6.33, my jsme se tady bavili o tom, že Evropská unie řeší, že by lidem do 13 let chtěla zakázat sociální sítě, online hraní, taky umělou inteligenci. A já prohodil, že je dobře, že se o tom bavíme takhle brzo, že děti v tomhle věku ještě nejsou vzhůru, aby nám nenadávali. Tak jsou. Píše Lucie, ahoj, to vás teda děti poslouchají, právě mi u snídaně začaly ječet, že tady se poslouchá a rozhodně nesouhlasí s žádným zákazem, no tak pardon, tak děti dobré ráno i vám, za chvíli do školy, no tak si myslím, to asi moc nevylepšil, co? Tak zdravíme i vás, děti, krásné ráno. Je tady Filip a ten pro nás všechny má nachystaný ranní update, pojďme na to. Ranní
1: update. Krásné ráno. Lidský život měl vždy jasně stanovené rozmezí. Začínal narozením a končil smrtí. Poté zbyly jen vzpomínky, fotky a nic dalšího. S příchodem AI ale už ani smrt nemusí být tak definitivní. Stále více lidí díky AI avatarům udržuje svou živou památku zemřelých, komunikuje s nimi. Pro řadu z nich je to způsob, jak se s jejich odchodem lépe vyrovnat. Muž se z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače k prokázání manželčiny nevěry u soudu. Ten mu přiznal sice odškodnění, ale žena podala protižalobu za neoprávněné natáčení a muž pak putoval na 5 měsíců do vězení. No a pojďme na krásný příběh. Muž z britského Manchesteru překonal sám sebe a zapsal se do historie. Podařilo se mu totiž složit hned 3 Rubikovy kostky za sebou v okamžiku, kdy neustále skákal na odpružené pogotyči, čímž tedy vytvořil nový a obdivuhodný světový rekord. Tak co tomu říkáte?
0: No, říkám si, jak tě to napadne, že si řekneš, že ale udělám rekord, že budu, na čem to skákal, na tyči?
1: A na takový ty pogotyči, jak se prostě musíš odrážet, že jo?
2: Tak pogotyči je jedna věc a samotná Rubikova kostka je věc druhá. Vy jste to někdy složili, protože já ne?
0: Ne,
1: určitě ne.
0: Co vy to posloucháte?
1: Bez šance.
0: Já nikdy. Já jsem teda, zahraju si trošku na našeho Davida Jošta, který tady není. On vždycky přidává takový zajímavost. Jo? No. Tak já jsem si teď tady našel nejrychlejší složení Rubikovy kostky, polský speedcuber Theodor Zajder, s časem hádejte, za jak dlouho
1: to složil. Já si myslím, že třeba za 5 sekund.
0: Co to je, Jasmin?
2: Za 3.
0: 2,76 sekundy.
2: To je blázen, to není člověk.
0: Já bych potřeboval třeba 2,76 dní, jako jo.
1: A myslím,
0: si,
1: roku,
0: že,
1: možná,
0: myslím si, že ani to by neprošlo. Please don't go. W. Další parádní muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: zní Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio v 6.42.
1: Jeden zvonek, jeden z vás a 30 sekund.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak přesně o tomhle je naše, vaše soutěž. Kdo pak to zvoní? Protože jakmile v éteru v 7 hodin 10 minut, což už je zanedlouho, uslyšíte zvonek, tak se běžte podívat před dům nebo vykoukněte z okna, jestli tam náhodou někdo nestojí a nemává v ruce nějakýma penězma.
1: Do 30 sekund naší hlídku případně pozdravte, pokud ji uvidíte. V 70 to zase vypukne a vy pořád máte čas se registrovat, protože my sami vlastně nevíme, kam ta naše hlídka pojede a jak to celý dopadne.
0: No a jak to dopadlo včera? Včera to dopadlo dobře. Jarka byla připravená a pozdravila naši hlídku.
3: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
4: Aha, někdo kouká z balkona.
3: Kouká. Je tam, je tam.
4: Kona.
3: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
4: Ať běží. Pobíž toho, nemajte s těnem. Dobrý den.
5: Jo, je to tam, je to tam.
4: Dobrý den.
5: Dobré ráno. Kdo tam?
4: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost. Hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudu ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
5: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
4: Taky moc děkuju, děkuju.
5: A to se mi líbí, takhle v pyžamu, přepadovka, tak to jsme přesně chtěli.
0: Já nevím, že se neoblíknete, když vám přijde na návštěvu pan Masaryk, jako jo, hele, Masaryk doručen, dalšího pro vás budeme mít, tak bylo řečeno, v 7.10, ale hlavně příští pátek, poslední den soutěže. 50 tisíc korun! 50 tisíc pro někoho z vás, kdo budete registrovaní na webu hitradio.cz a v 7 hodin 10 minut nám přijdete otevřít, protože tenhle balík peněz vám dovezeme tady Miss Jasmin.
6: Je to tak.
0: Tak registrace na webu hitradio.cz a v 7.10 zvoníme.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
7: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hitradiu Faktor kurzovné do gymnatlonu.
8: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu. Bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
7: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hitradia Faktor.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Já nový plot mám.
12: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
13: Když potřebujete brýle, tak
14: Pop Optik.
13: Když kontaktní čočky, tak
14: Pop Optik.
13: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
14: Pop Optik.
13: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
14: Pop Optik.
13: České Budějovice, doktora Stejskala 2 nebo Příbram, Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
15: Maxi.
16: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
15: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
19: Datart uvádí Dny Merien.
20: Dny Merien, jo.
19: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
20: No to je sen.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
22: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte bouračku dvou aut na trase z Chebuna až za sjezdem z dálnice D6. Bourala dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. No a na D7 na 35. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto, kolona se zatím netvoří.
24: Mami, proč máme všechno od konceptu?
25: To jen se zeptej tatínka.
26: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Eva Farná a Meraj. Vzpomeneš si, tohle je Hitradio v 6.56 a já bych chtěl říct, že Jasmin tady použila zbraň hromadného ničení, rozsvítila naplno zářivky teda a to je teda, to vám řeknu. Vypadá to tady zase jako když skončí maturák a pak už tam jsou tady jenom ty ožralci.
1: A tak jindy tady jsme jak Moskomorové.
0: A rozsvítí se ples, že jo, rozsvítí se ten sál. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já vám chci říct jenom, kdo nás teďka posloucháte a jste třeba menšího vzrůstu, tak na Floridě vás teďka možná čeká největší ponížení vašeho dospěláckého života, jo, protože tam mají nový zákon. Kdo měříte pod 157 cm, tak musíte do autosedačky.
0: Bavíš o vejšce.
1: No jo.
0: Rozumím, no takže počkej, pod 157 čísel musíš mít autosedačku, ale tak já myslím, že znám spoustu jako lidí dospěláků tady v Čechách, který jsou menší třeba než 157, takže by museli mít teda podsedák.
1: Museli by mít podsedák, no. Já jsem naštěstí dobrá, já 165 mám, takže tam je to dobrý.
0: No ty jsi v pohodě, ale já jsem tady ráno koukal na storíčko našeho kolegy Jakuba Urbana. A on to sdílel, tady je to na aučku někde. Nový zákon na Floridě, kdo měří po 157 čísel, musí do autosedačky. A on to sdílel a napsal pod to. Uf, to je těsně. Protože jenom Kuba, on je menšího vzrůstu, ale mě baví, že on prostě si z toho dělá legraci, no.
1: No přesně, no.
0: No je to sranda do té doby, než se to zavede i tady. Jak by vypadala ta policejní kontrola, asi, že jo? Tak pane řidiči, potřebné doklady k provozu a řízení vozidla.
1: No.
0: Dýchněte si, teďka si vystupte, my si vás tady máme. Kričovský metr by vytáhl ten policajt.
1: Já si to představuju spíš, že jsi třeba někde na rande. Mm-hmm. A je to pak vlastně celkem, takhle, mě nevadí nízký muži, ale když by on měl autosedačku a já ne, tak by mi to přišlo takový trošku úsměvný.
0: No tak by prostě dvě sedačky, no, aby se nezajítila špatně, no. Takže hele, nechte si tady ty zákony takhle na Floridě, jo. Tak Shaboozy, A Bar Song, další song pro vás. Do sedmé a pak přidá Filip další zprávy. Hezké ráno.

0: Hit Radio Faktor. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné čtvrteční ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Světové zásoby vody čelí podle Světové meteorologické organizace alarmujícímu tlaku a planeta rychle vyčerpává své rezervy. Běžný průtok mělo v posledních letech jen zhruba 30 až 40% světových řek, což je nejméně v historii měření. Situaci navíc zhoršuje rychlé tání ledovců a pokles podzemní vody, čím se přirozený nárazník proti suchu povážlivě tenčí. Letošní sezona v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství a málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Úvodní set sice v Modeně vyhráli 26-24, ale pak prohráli 13-25, 25-27 a 23-25. Vzhledem ke ztrátě bodů se Švédskem a překvapivému vítězství Řeků nad Slovinskem, čeští volejbalisté dnes potřebovali proti medailistům z posledních tří mistrovství Evropy aspoň bodovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Řidičům by jednou mohla odpadnout cesta přes Prahu. Ředitelství silnic a dálnic nechává prověřit trasu plánované dálnice D20 mezi Pískem a Jihlavou. Ta má propojit D4, D3 a D1. Tak se hledá konkrétní varianta vedení, kterou půjde zanést do územních plánů. Samotná stavba je ale zatím hudbou vzdálenější budoucnosti. Na občasné dozvuky deště pozor, hlavně teď po ránu. Přes den nás čeká oblačno až polojasnou, že bez přeháněk, s teplotami kolem 20 stupňů.
10: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ránko.
11: Krásný čtvrtek.
12: Snídaně šampionů.
8: Je tady i náš zprávař Filip, hezké ráno i tobě.
13: Krásné ráno.
11: A už za chvíli v 7 hodin 10 minut dovezeme jednomu z vás 5 000 korun.
8: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, tak vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz, tak buďte připravený, nechoďte daleko od rádia a hlavně buďte připravený vyrazit, pozdravit naši hlídku.
11: A kdo registrovaný nejste, pořád máte čas to udělat.
0: Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Train, Drive-by, 7 hodin a 10 minut.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedních dveří a možná to jsou právě ty vaše. 5 000 korun, tolik můžete dneska vyhrát.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to konkrétně až tady u nás v éteru zazvoní soutěžní zvonek, vy budete mít 30 vteřin na to, abyste sešli dolů ke dveřím, nebo se aspoň podívali z okna a zamávali naši hlídce, která čeká u vašeho domu. A dneska někde čeká Dana. Dano, hezké ráno.
3: Dobré ráno do studia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak mohla bys popsat, jak to tam vypadá, kde se nacházíš? Neříkej město.
3: Jasná věc. Hele, takže jsem u krásného rodinného baráčku. Mm-hmm. Mají tady takovou hezkou zámkovou dlažbu, jsou tady vjezdový vrata, docela nízký, stříbrný, na nich bílá schránka poštovní a za mnou je nádherná louka, takže výhled úplně malovaný. A ještě, abych to popsala trochu blíž, tak přímo na té zámkovce máme dětskou hokejovou branku a nějaký koš na basketbol.
0: Mně se líbilo, jak jsi řekla, že tam je bílá schránka, tak jak míváme na schránkách napsáno nevhazujte letáky, tak že, jestli tam třeba není napsáno vhazujte 5 000.
3: No to není napsaný, ale 5 Františků tady mám, tak schválně, vyjde to dneska.
1: Já si myslím, že tohle, v tom se jako někdo určitě poznal, jo? Pokud poslouchá, záleží, jestli jo, tak pojďme to rovnou odstartovat.
0: Tak jdeme zvonit.
3: Tak jdeme na to.
1: 30 sekund běží právě teďka.
0: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5 000.
3: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
0: Posledních pár vteřin.
1: Aj.
0: Tak Dano, my ti děkujeme, že jsi vstala.
3: Jo, bylo to hezký, ale zbytečný. Mají tady kamery, takže mě 100% na těch kamerách viděli.
1: Ježíš, tak to pak bude pocit.
3: To bude bolet.
0: Jo, až se podívá. A ona tady u nás byla a měla tady tu 5 000. No tak Dano, my ti

0: 8:15, něco málo k tomu, ladíte Hit Radio, Louis Fonsi a Demi Lovato. Dobré ráno. Obchodní řetězce prý rozdělují zákazníky podle nákupního chování na zvířecí druhy, tady na mě vyskočilo. Jakmile totiž vejdeme do nákupáku, tak jsme buď orlice, had, anebo žirafa, a to se týká hlavně vás žen, takhle vás rozdělují marketéři.
1: Co to teda znamená?
0: Tak píše se tady, že konkrétně orlice sledují ceny, čekají, až jsou úplně nejníž, a pak zaútočí. Sleva 70%, jdeš po kořisti. To se tady píše. Pak tady jsou hadi. A hadi mají k obchoďákům údajně odpor. Vletí tam, rychle nakoupí zásoby a prchají pryč. Tak to jsou hadi. A pak jsou žirafy a ty nákupy milujou a berou je jako takovou společenskou událost. Kafičko a obchody a tady další kafe a tady zkoušení oblečení. Prostě takový jako celodenní výlet. Tak by mě zajímalo, jaký nákupní typ jste vy, jsi ty.
1: Já budu ten nákupní typ had podle mě, protože mě to hrozně nebaví, ale baví mě to, když jdu s přítelem, čověče, protože on jak jako natáčí klipy a tak, tak on má i to oko toho stylisty a jemu fakt jako nevadí nosit mi ramínka a říkat, hele, tohle ti bude slušet. Opačně, to nemám, já mu neporadím nikdy, co si má tam jako nakoupit, ale když to funguje takhle, tak je to rychlý, baví mě to, pak jdu spokojená domů, ale sama to nenávidím a nepůjdu tam prostě nic nakupovat.
0: Takže ty jsi had.
1: Jsem had.
0: A mě to teda záležitost, že ale kdybych se zeptal tebe, Filipe, jaký ty jsi nákupčí teda?
2: Já budu taková jako malá žirafka, si myslím. Ne, že bych tam rád trávil jako celý odpoledne, ale když už jdu někam, tak si rád sednu chvíli na to kafe. Rád si klidně skočím někam, jenom něco zkusit, i když nic nepotřebuji. Za důsledek to samozřejmě má to, že tam utratím jako...
1: nekřesťanské
2: hodně
1: peníze.
2: Peněz za věci, které vůbec nepotřebuju. Ale jelikož bydlím za Prahou, často potřebuji vyplnit třeba 2-3 hodiny, no tak jdu prostě nakupovat.
1: A Michal?
2: A co ty?
0: No, já nevím, já si připadám, že jsem jako lama.
2: No to počkej, ta tam nebyla ve výběru.
0: No, tak ale tak...
1: Proč tentokrát, Míša?
0: Přidávám, pro tentokrát. Proč? Ty tam celou dobu tak jako pokorně stojím a s tupým výrazem sleduju, jak ze mě stříhají vlnu. Jak teda respektive ty prachy, jo? Tak, jaký nákupní tip jste vy? Můžete nám dát klidně vědět. My vám dáme další hity. George Ezra, Shotgun za malou chvíli a taky doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek frčí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
9: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí
10: džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
11: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Ano, prosím.
16: Ahoj, umíš skrotit stroj?
15: Co je to za otázku?
16: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Luvnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
15: Proč bych měl jít právě k vám?
16: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
15: Kde zjistím víc?
16: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na průtahu Liberce ve směru na Turnov probíhá odtah havarovaného osobního auta. Místo je neprůjezdné, kolona má téměř 2 kilometry. No a na D5 se na 65. kilometru směrem na Rozvadov stojí porouchané nákladní auto, dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor. Oh,

0: Heartless. New Religion na Hit Radio v 7.32. S vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme hezké ráno. Za chvíli rychlá pětka o lupení na koncert Pussycat Dolls. Nejdřív ranní update a Filip.
1: Ranní update.
2: Letecká společnost ve Spojených státech mile překvapila svou dlouholetou pasažérku. Po dlouhých 10 letech jí totiž neočekávaně doručila ztracené zavazadlo, které se náhodně našlo v zapomenutém a zaneseném skladu na letišti v Chicagu. Zákazníci v americkém supermarketu prožili odpoledne hodně horké chvilky u regálu s pečivem. Mezi úhledně srovnanými balenými toustovými chleby totiž objevili živého hada, kterého musel na místě bleskově odchytit přivolaný odborník na plazy. Zamilovaný pár z Mexika se namísto tradičního obřadu v kostele rozhodl pro naprosto netradiční zážitek. Své manželské sliby si totiž vyměnili v hloubce 10 metrů pod mořskou hladinou za asistence hejn korálových ryb a zkušených potápičů. Tak co šli byste do toho? Já teda 10 metrů pod hladinou, podle mě by mi praskly uši.
3: To je jedna věc. Pak jakože, tak řekli si sliby, probublali si sliby. No,
4: no hodně to bublalo. Berte si zde.
0: Nicméně vy můžete požádat o ruku třeba někoho na koncertě. Konkrétně na koncertě Pussycat Dolls, které zahrají už příští středu 23. září v Pražské O2 aréně a my vám celý tento týden rozdáváme v soutěži rychlá pětka po 2 vstupenkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát a chtěli byste zadáčo vyrazit, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: 7.37 posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionu. Já mám příběh a když jsem dneska ráno odjížděl ve dvě z firemky, ve dvě ráno, tak mě zastavila paní na parkovišti a říká: dobrý večer, my vás s dětma posloucháme každý ráno a hrajeme rychlou pětku. Nám to přijde docela jednoduchý, ale asi to je stres, co? Když tam je ten posluchač ve vysílání. Myslím si, že jo.
1: Rychlá pětka.
0: Myslím si, že jo. A na to nám odpoví Káťa, která je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, ahoj Káťo. Tak prosím tě, ty budeš soutěžit o dvě vstupenky na Pussycat Dolls příští středu v O2 aréně. Zeptám se, je to stres teďka, když jsi s náma ve vysílání?
2: Je to hrozný. Ještě nikdy se mi to nepovedlo a je to strašný. Takže nervozita je obrovská.
3: Tak držíme i tak palce a jdeme rovnou na to.
2: Děkuju.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Doplň přísloví, bez práce nejsou...
2: Kláče.
0: Jednoduchý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Káťo, budeš vědět, který prst je nejblíž palci?
2: Ukazováček.
0: Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která známá blondětá panenka má přítele Kena?
2: Barbie.
0: Je to Barbie.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, co je opakem slova rychle?
2: Pomalu.
0: Ano.
3: A poslední, 5. otázka. V jaký aréně proběhne koncert Pussycat Dolls?
2: No v O2čku.
0: Káťo, ty jsi neuvěřitelná.
2: Skvělý.
0: Ale a možná i tohle, co už hraje pode mnou. Slyšíš to, co hraje pod náma?
2: Slyším.
0: I hate this part. Myslím si, že ty don't hate this part, protože vyhráváš 2 vstupenky do O2 areny na The Pussycat Dolls. Jsou tvoje, moc si to užij, posíláme a třeba se tam potkáme.
2: Děkuju, to je skvělý, mám radost, děkuju.
3: Gratulujem, ahoj.
0: Měj se krásně.
2: Ahoj.
0: No a pokud se nepletu, zítra je pátek a máme tady poslední 2 vstupenky. Opět v Rychlé pětce zítra o 7:30.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Pussycat Dolls už příští středu v pražské O2 aréně. Teď na Hitrádiu I Hate This Part v 7.43, hezké ráno. Dneska je výjimečný den, slaví 54 let seriál, který podle mě v 90. běžel v televizi snad po každý, co jsme ji zapnuli. Už víte? No jasně, Hawky Pierce, Radar, Klinger, Šťavajzna, hele, Plukovník Potr. Člověk za mě ty postavy znal možná líp než vlastní příbuzný.
1: Hele, já když se řekne Mesh, tak Mesh. Já si představím hnedka svýho tátu, který na to pořád koukal a já pak s ním právě.
0: Mesh, to je obrovský flashback. Taky to cítíte vy, kdo teďka posloucháte tu znělku? Pane bože. Jinak mimochodem největší televizní událost bylo finále. V Americe ho sledovalo přes 100 milionů lidí. A já si říkám, že vlastně strašně škoda, že Mesh už v televizi nepotkáváme tak často. Mě totiž napadá jako pár současných seriálů. Jejíž vysílací čas bych mu s klidem přenechal.
1: Nějaký konkrétní?
0: Hele, Ulici nemyslím, na to mi nešahejte, jo? Tu nemyslím. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, další hity pro vás za chvíli, taky aktuální doprava, tak hezký ráno, šampioni.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Ahoj, tady Igor Rozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát starý písničky, nový písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
5: Musíš už jít.
13: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Tachovsku mezi Třískolupy a Kundraticemi budou probíhat práce údržby. Na Orlicko-Ústecku mezi Sečí a Němčím srazilo osobní auto srnu, dejte pozor. No a na Tachovsku mezi Přimdou a Rozvadovem budou probíhat práce údržby.
22: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos, Fastboy, Hit Radio 754.
1: Znáte takový to, jak někdo vezme starý hit, přespívá ho, vy si říkáte, Ježišmarja, proč, to starý bylo dobrý. Ale někdy zjistíte, že song starý 50 let může někdo přespívat a může to znít skvěle. A přesně tohle je podle nás ten druhý případ, protože Sofian Mežmeš přespíval song od Jiřího Schellingera, a to pro chystaný film Bobule a Bobulky.
0: Ten song se jmenuje Léto s tebou, určitě podle názvu znáte, pokud ne, připomeneme ten originál 50 let starý. Za noci hvězdy
1: padají. Miluju.
0: Jiří Schellinger, Léto s tebou. No a právě Sofián ho přespíval a zanechal za mě teda tu původní aranž, že to vlastně, je to takový hutnější, mi to přijde, jo. Za noci hvězdy padají. Geniální.
1: To mě baví teda.
0: Geniální. Sofián Mežmeš, já vždycky, když vidím Mežmeš, tak si vzpomenu na historku, já byl jednou ve frontě na pivko na festiáku, kde právě Sofián byl, hrál a slyším, jak se baví dvě dámy, jo, tak 50 let a říkají, prosím tě, kdy bude ten medy, jo? Protože spoustu lidí s tím má problém, já taky nevěděl, když začínal. A příjmení Mežmeš, pro zajímavost, má svůj původ v Alžírsku, odkud pochází jeho otec. A jde o tradiční severoafrické příjmení, které zdědil právě po něm. Mm-hmm. Tak pojďme si dát teda přespívané Léto s tebou od Sofiana Medio.
1: A klidně nám pak napište, jak se vám ta nová verze líbí.
0: Tak pojďme na to, šampioni, 7:56 ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné ráno, minuta po osmé, pojďme na další zprávy, vítejte u nich. Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Krok zasáhne zejména čínské online prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise a bude ji každé dva roky přehodnocovat. Členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu letošního roku. Policie varuje před zákeřnými internetovými vyděrači. Ti vyhrožují zveřejněním záznamu intimních videohovorů, které v tichosti pořídili bez vědomí důvěřivých poškozených. Nejnovější českou obětí se stal muž z Litoměřicka, kterého si podvodníci nahráli a následně po něm chtěli nemalé peníze. Celkem přišel o více než 300 tisíc korun. Policie na podobné případy vydírání upozorňuje pravidelně. A pojďme také na fotbal. Barcelona vstřelila v soutěžním utkání minimálně 5 branek po páté v sezóně a 6. vítězstvím v řadě si upevnila postavení v čele La Ligy, když po drtivém výkonu v 6. kole deklasovala Racing Santander 7-2. Hosté, kteří po postupu mezi elitu stále čekají na svůj první bod z venkovních hřišť, na Nou Campu neměli nárok a hlavně kvůli Rafinhovi s Laminem Yamalem. Tito dva hráči se během 6 kol podíleli na neuvěřitelných 21 gólech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Na rychlíky mezi Prahou, Příbramí, Pískem a Budějcema se hlásí jediný dopravce. Do soutěže ministerstva dopravy podala nabídku jen Arriva, která linku provozuje už teď. Nová smlouva má platit od prosince 2027 na 4 roky s možností prodloužení. Při výběru rozhodne hlavně cena. Roli hraje ale i klimatizace, Wi-Fi nebo zásuvky ve vlacích. Na jihu Čech by už dneska tolik pršet nemuselo. Převládat má oblačná obloha bez deště s denními maximy mezi 18 a 21 stupni.
13: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
14: Dobré ráno, šampione!
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Ahoj, dobrý ránko.
18: Krásný čtvrtek vám všem.
19: Snídaně šampionů.
17: Rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Dobré ráno.
18: Mě by zajímalo, jestli naši posluchači doma taky žijou s člověkem, který jim potají vyhazuje věci a neví o tom, protože já jsem včera zažila dost nepříjemné překvapení a někdo se v tom podle mě za chviličku taky poznáte.
17: Tak pozor, k tomu taky něco mám. Pojďme na hity. Adele, Set Fire to the Rain, tím začíná další hodina.
20: Hit Radio Factor.

0: uších Hit Radio, taky Adele. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Znáte ten moment, když doma něco nemůžete najít, tak se zeptáte partnera a ten se tak jako začne podezřele vyhýbat tomu očnímu kontaktu? Tak já jsem tohle zažila včera a jsou podle mě opravdu dva typy lidí. Jeden typ je ten, kdo všechno jako schovává, protože se to ještě někdy může hodit. A pak je ten druhý typ, co chce mít doma čisto, málo věcí a všechno vyhazuje. Tak já jsem schovávač a přítel je vyhazovač. A já jsem si včera večer balila věci na kytaru, protože jsem samouk, roky, říkám si dobrý, tak já se někam přihlásím a začnu někam docházet. Tak si balím tu kytaru a říkám přítelovi, Kubí, kde mám ten obal na tu kytaru, prosím tě? A on, není. A říkám, jak není, teď byl. A on, no, už není, tak teď si hrála doma, tak jsem se ho zbavil. A já v tu chvíli, já jsem byla tak naštvaná, protože ano, já chápu, když vyhodí nějaký nepotřebný věci, nějaký svíčky, něco, ale že vyhodí něco, co je takhle potřebná věc v případě muzikanta?
0: Je potřeba si rozdělit role. Ty jsi říkala, že jsi teda schovávač a tvůj kluk je vyhazovač, jo?
1: Jo.
0: No tak já jsem schovávač u nás a moje dívka je vyhazovač, jo? Já teda, já doufám, že neposlouchá, ale já doteď nemůžu najít součástku DJský konzoly, kterou jsem si objednával z Británie, protože nikde jinde na světě nebyla. A to poštovní bylo 4x dražší než ta samotná věc, jo? Když jsem to hledal, tak jsem to nenašel. Tak se ptám doma, jestli to náhodou jako neviděla. Ne, neviděla, nevím. No tak nevím, jestli tomu mám věřit, jo? Ale prostě není. A nebylo to úplně malý, bylo to zavalený v takový bublinkový, růžový folii. Není to prostě, jo? Takže vyhazovač ona.
1: A u Filipu doma je to jak?
2: U Filipu, tak přítelkyně je vyhazovač. A já jsem schovávač a mám takovou super vlastnost, že umím schovat věc sám před sebou a nemůžu ji najít.
1: Ježiš,
2: jo, teď třeba aktuálně prostě jsem si koupil nový krásný boty na sport, takový drahý. Neseděj mi, takže je chci prodat, jenže jsem si do nich dal vlastní vložky a ty originální jsem nikam dal a nemůžu je najít. To znamená, ten inzerát bude prodám boty, vložky vlastní, že jo, protože nemám prostě k tomu.
0: Ty jsi mi úplně připomněl moji super schopnost. Podle mě, já kdybych šel teďka někam na pohovor a zeptali by se mě na nejsilnější stránky, tak bych řekl přesně, hele, jsem schopný si svoji věc někam prostě dát a už ji v životě nenajít.
2: Ano, ano.
1: Tak to jsme se tady my tři sešli teda dobře, no, tohle máme všichni stejný. Tak jak to máte u vás doma, dejte nám vědět, kdo z vás je vyhazovač, kdo z vás je schovávač a co vám případně ten druhý takhle schoval.
0: Co vám chybí, co jste nenašli už? Číslo na WhatsApp 777937777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to na tohle číslo pošlete SMS-kou. Budeme moc rádi, buďte součástí vysílání, teď pro vás další hity. Krištof na Hit Rádiu, hezký ránko.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, krásné ráno.
1: My jsme se tady s váma bavili o tom, kdo z vás je doma vyhazovač a kdo schovávač věcí. Už nám tady chodí zprávy od vás a já jenom ještě ve zkratce jsem si vzpomněla na jednu věc nepříjemnou. Já jsem příteli nakreslila takový obrázek. Já moc neumím malovat, ale koupila jsem si jednou, už je to tak 2 roky zpátky, plátno a akrylové barvy. A že to poprvé v životě zkusím. A našla jsem si video návod na YouTube a byla to taková noční obloha se světýlkama a stromama a přišlo mi to fakt jako krásný. A je to třeba rok zpátky, nebo půl, co on vyklízel skříň a teďka jsem viděla, jak si to dal pod mikinu a jak s tím míří ke koši a já říkám, cože, co se to tady děje a on, teď to není jako moc hezký.
0: No, mě by spíš zajímalo, co je těžký na namalování noční oblohy, ne? Tak vezmeš prostě černou temperu a uděláš tam žlutý tečky, ne?
1: Ne, to byl západ slunce, bylo to jako hezký.
0: No tak vezme, tak to žlutý kolečko uděláš větší. To
1: ale
0: je jedno.
1: Hrozný, pánové.
0: Tak co jste, schovávači nebo vyhazovači, vy, kdo nás posloucháte? Tak píše třeba Eva. Ahoj, já a přítel jsme vyhazovači a moje maminka vše schovává. Prý, co kdyby se to někdy hodilo, takže to potom s přítelem pěníme.
1: Liduš, dobré ráno, mé nejmilejší rádio. Já mám kolegyni, jejíž manžel schovává naprosto všechno, především věci, které nikdy nebude potřebovat nebo určitě ne v takovém množství. Jedná se o různé kelímky, skleničky, tyčky od nanu. Proč tyčky od nanuku? Nejvtipnější na tom je, že kolegyňka už do práce nanosila na tajňáka 10 sklenic od okurek, medu a podobně, protože kdyby to vyhodila doma, přišlo by se na to.
0: Já jsem si vzpomněl, jak tady čtu ty kelímky, jo, tak já se musím přiznat, já mám v garáži, už to je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
1: Jo, tak to mám doma,
0: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě leží prostě tak asi do plastu to odvíst. Počkej, tak za to jsou nějaký peníze, ne?
1: No, to jsme o dost přišli tím pádem.
0: Akorát to blbý, když to je počištěný třeba Marek ztracený, že bych to vracel někde na Majalesu, ne?
2: Já myslím, že většinou bývá i 50 nebo i 100 korun vratná záloha. A to jsem teda chtěl jako říct, že to je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku, tyjo, tak to máš v hlavě, máš fotky.
0: A takovej jsem já.
1: A tamhle jsou dveře, Fílo. Tak, Renata, hezké ráno, my jsme oba schovávači, ale každý úplně jiného typu. Takže doma plno nesmyslů a hádky, proč tohle potřebuješ a tedy. Já nechápu, proč přítel řeší toto a on zas nechápe, proč já něco jiného. Bylo by super, kdyby každý z nás

0: hodil věci toho druhého a máme prázdný dům.
1: Mm-hmm. Pojďme na hlasovku od Lucie.
2: Dobré ráno. Tak já jsem určitě vyhazovač a právě nesnáším u manžela to, že všechno schovává. Dostane něco nového a neotevře si to, dokud to nepotřebuje. Prostě je to furt v krabici a nevím, nebo v celofánu s cedulkama schovaný. No, ale že jo, práší se na to, překáží mi to. A takhle jednou dostal od svý matinky takový hrozný zelený svetr s kostěnýma knuflíkama. A já mu říkám, no, tak to je hrozný, to nosit nebudeš. No a tak jsem mu to prostě schovávala tak dlouho ve skříně, až jsem prostě udělala reportarizaci a skříň se mi klidila, samozřejmě ten svetr jsem vyhodila. A když se po něm jednou skáněl, tak já říkám, nevím, kde je, nechal jsem to náhodou u mámy. A on, no, tam byl tady a já říkám, tam nebyl, tam jako už jsem ho neviděla, jsem ho nikam nedávala. No a naštěstí už potom se po něm scháněl a když mi to jednou prošlo, tak takhle když dostane tak vždycky nějaký vošklivý trika nebo to, tak to pak rozstříhám na hadry a tvrdím, že to tam nikdy nebylo. No, takže u nás to funguje takhle, hele, ale asi si už na to zvyknul a nepátrá po věce, které tam už nejsou. No, ale právě to hromadění, to je bohužel jeho slabost a za chvilku bychom se tam nehli. Takže já jsem určitě vyhazovač.
0: Zdravíme tchýni, která doufáme, že poslouchá a slyší toto.
1: No, já spíš o tom přemýšlím, že jestli poslouchá jako Lucky manžel, jo? Tak teďka to slyší a říká si, where is my sweater? Od maminky! To bude to, čo dneska, ale zase usměřovan do večerné. A my se ptáme, where is my husband? Tohle je Ráje na Hit Radio, my vám děkujeme za vaše zprávy, moc nás to pobavilo. A teď hrajeme další hity. 8.21 na Hit Radio, dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
16: Záruční i pozáruční servis Štýl.
15: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Českých Budějovicích na Lidické třídě na křižovatce s Mánesovou. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u Zahrádek budou probíhat práce údržby, dejte tam pozor.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a DABu. Hit Radio Faktor.

0: taky kuličky. A i tohle Swedish House Mafia na Hit Radio. Don't you worry child, 8.33. A Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Žena v Kanadě nevěřila vlastním očím, když při zpracování domácí zeleniny z vlastní zahrádky narazila na ztracený poklad. Na koření mrkve totiž po letech objevila svůj snubní prsten, který kdysi dávno zapadl při pletí záhonů. Turisté toužící po romantických úzkých uličkách a scenériích, které jakoby vypadly z pohlednice, za nimi nemusí vyrážet do okřídlených velkoměst, jež náporem praskají ve švech. Nový seznam 20 nejkrásnějších měst světa zahrnuje skryté perly, o kterých jste možná nikdy neslyšeli. Na vrcholu stanulo italské Praiano na pobřeží Amalfi, druhé místo putovalo do Japonska a třetí do Ekvádoru. Bezpečnostní pracovník v jedné asijské bance se stal terčem vtipálku poté, co nechtěně spustil poplach. Podařilo se mu totiž omylem zamknout se v trezorové místnosti, kde pak musel v obklopení peněz čekat několik hodin na ranní směnu.
3: To je hrůza.
0: Omylem, no jasně.
2: Teď ty plný kapsy, víš co?
0: Jasně. A vlastně to je prima nápad. Prima nápad se zaměstnat u banky a pak jako mít v hlavě plán, jak ji vybrat, a když to tam zamkne, tak říct, hele, já tady pracuji, mě to tady zamklo.
3: Hele, jestli jste viděli La Casa de Papel, papírový dům, tak ano. Oni tam vykrádají ty banky a já si říkám, to je tak promyšlený, že to vlastně může být fakt perfektní návod pro někoho, jak to jako dělat. Tak mě to napadlo, když jsem si šla.
0: Borci to nevyšlo, no, Bella Ciao nebude. Ale kdyby mu to vyšlo, tak bychom zahráli Bella Ciao, ale protože mu to nevyšlo, bude Shania Twain. Kačing!
3: Kačing!
0: Kačing! Ono mu to nekačing! Pojďme na to! Tohle je srdcovka, další srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13.05. A

Snídaně šampionů s Michalem a Jasminem.

0: Blink-182, I Miss You, na Hitrádiu 8.41. Přejeme vám krásné čtvrteční ránko. Poslední průzkum říká, že v Americe a Evropě si mezi sebou sdílí 40% partnerských párů polohu přes GPS. No a vy, kdo jste jableční, máte iPhone, tak s poslední aktualizací systému přichází taková docela trochu trhlinka ve vztahovém špehování přes tohle sdílení polohy, protože nově si můžeme skrýt polohu na 12 hodin. A pozor, druhému nově nepřijde upozornění, že jsme tu polohu skryli.
1: A tak jen jako to, že to uděláš, už je samo o sobě jako divný, ne?
0: No, já teda už to mám vyzkoušený nějakou dobu, já testuju vždycky beta verze systému a všiml jsem si toho, že to tam je a že to zkusím, protože my si sdílíme polohu mezi sebou, tak jsem to teda na těch 12 hodin vypnul, nikomu jsem nic neřekl a třeba za 6 minut mi přišla zpráva, prosím tě, kde seš? Já tady nevidím polohu, mně se tady ukazuje poloha nedostupná, no, takže jako dobrá funkce možná, ale neúplně funkční.
1: Tohle my naštěstí řešit nemusíme, protože si polohu nezdílíme. Já teda občas sdílím, když jedu ráno do rádia a už je tma a jdu kolem nějaký hospod a takhle, co máme za barákem, tak se jako bojím, tak nazdílím polohu, ale pak mi dojde, hele, on stejně chrápe, tak je to k ničemu. Mně, kdyby se něco stalo, tak ten si to všimne v 11.
0: A vlastně co, no, Fila, sdílíte polohu?
2: No určitě ne. To by mě právě zajímalo u tebe doma. Jaký je důvod k tý sdílení poloze?
0: Ten oficiální
2: bych chtěl vidět, a pak ten neoficiální.
0: Dobře,
2: prosím.
0: Tak ten oficiální důvod je, že oba dva často cestujeme po celé republice, tak abychom viděli, kde ten druhý je, aby jsme už třeba věděli, že je na cestě, třeba,
1: a to je
0: že je v pořádku.
1: Dobrý důvod.
0: Že je v pořádku. A chceš slyšet ten oficiální?
2: Jasně, prostě no,
0: tak jo, dobrý.
2: Pojď říct. Mám pocit, že
0: vidíš to, když to vypneš na těch 12 hodin, mám pocit, že tě ztrácím. Takhle by to mohlo fungovat. Hele, tak Steve Jobs, když si chtěl změnit svět, teď nám jeho odkaz pomáhá před žárlivostí. iOS Alibi Included. Poetika na Hitrádiu za chvíli, taky Kato a John. Turn the lights off. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu

0: Vaření šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Když máte chuť.
12: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
13: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Víš, co je na práci nejdůležitější?
15: Když ti dobře a pravidelně platí.
14: Když máš jistotu stálého místa.
15: Když nemusíš daleko dojíždět.
14: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
15: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
0: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.
17: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Tohle je Kato a John, Turn the Lights Off.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Posloucháte Hitrádio, snídaní šampionů, a dneska v 7.10 ostatně, jako každý den, jsme se snažili dozvonit u paní Lenky. Dnes byla naše hlídka na jihu Čech, konkrétně v Budějcích, v části Hlinsko, ale paní Lenka nám neotevřela, ale prej na tom domě byly kamery, tam říkala naše kolegyně Dana, která tam stepovala s 5000, tak se paní Lenka může podívat na kamerách.
2: V tom případě, když to dneska nevyšlo, tak zase na zítra navyšujeme výhru o 1000 a vy můžete soutěžit o 6000 a v 7.10 zase buďte připravený.
0: No a samozřejmě největší pecka se chystá na konec téhle soutěže a to je příští pátek, kdy jeden z vás, kdo bude registrovaný na webu hitradio.cz v soutěži Kdo pak to zvoní, vyhraje 50 000 korun.
2: 50 tisíc korun, chápete to? A dovezeme vám to ne tentokrát naše hlídka, ale já a Michal.
0: To bych neříkal jako tu výhru. Prostě 50 tisíc, jo? Tak registrace na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Before

0: Kešo, TikTok. S Kešou uzavíráme čtvrteční snídaní šampionů. No, on už je čtvrtek vlastně.
1: Strašně to uteklo, ať už ten týden, anebo teda dnešní snídaně šampionů. Aspoň mě.
0: No tak zítra se budeme těšit, uděláme si to takové páteční, nicméně před vámi celý čtvrtek, tak to dneska zvládněte. A zítra v 6 tady.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, 6000 korun pro někoho z vás, registrace na webu hitradio.cz.
1: Ahoj!
0: Ahoj!
3: Hitradio. 8.58, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, České Budějovice, Hroznová ulice. Dejte si pozor na dopravní nehodu, na místě by měla být taky policie. A přesuneme se na D3, začneme na 69,5 kilometrem, trasa Kaplice Mezno, pozor na porouchané vozidlo. A porouchané vozidlo stojí taky na D3 na 86. kilometru, stejná trasa, Mezno Kaplice. Dejte si na to pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Faktor.
1: Krásné ráno od zpráv přeje Klára Zemanová. Je 9 hodin. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda chce rozpočet schvalovat na své schůzi 21. září. V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. Náklady na pořízení vyšly asi na 46 milionů korun. Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit roku 2026, pořádaný je Mezinárodním institutem pro strategická studia. Pořadatelé uvádějí, že se summitu zúčastní přes 250 představitelů vlád, armád, obranného průmyslu, analytiků a médií. No a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Armenia 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
8: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Ať už jste v práci, v autě nebo někde na cestách, dopoledne čekejte ještě hodně mraků, možná bude doznívat i déšť, ale během dne se obloha začne trhat. Teploty dneska mezi 18 a 21.
2: Hitradio Faktor.
3: Startujeme čtvrteční dopoledne. Říká se, že průměrný dospělý Američan se vzbudí naštvaný 6 dní v týdnu. Takže předpokládám, že je naštvaný od pondělí do pátku a pak v neděli, protože to zase myslí na to, že jde druhý den do práce. A teď otázka na vás. Jste taky průměrný Američan? Jedno je jistý, já vám teď posílám nadprůměrnou Američanku na úvod dnešního dopoledne Pink.

21 Pilots odpálili to dnešní dopoledne na Hydrádiu Faktor. Vám všem krásný čtvrtek. Děti se prostě zeptají na všechno, co je zajímá, to asi znáte. My jsme třeba včera jeli se synem v autě a on se mě zeptal, proč jsou některý patníky u silnice bílý, jiný červený a některý modrý. Tak se přiznám, že jsem musel hodně zavzpomínat na autoškolu. Naštěstí jsem si teda vzpomněl. Nevím, jestli vy znáte uplatnění nebo opodstatnění těchto patníků, ale je to v podstatě tak, že ty bílé sloupky usnadňují díky zabudovaným odrazkám orientaci v noci. Červený jsou umístěný tam, kde se k silnici připojuje účelová podzemní komunikace, to znamená třeba lesní nebo polní cesta. A ty modrý sloupky, tak ty se pak vyskytují na místech, který v zimě často namrzají. Jsou to převážně mosty, nebo jsou taky na propustcích a v nebezpečných zatáčkách. Tak to jenom pro vysvětlení. Jinak mají ale děti občas zajímavý dotazy, co? Další hity si dáme právě teď. A u nás teď má zelenou barvu David Stipka a Eva Farná. Tady je krásný song, tohle si užijte. Dobré ráno, milá. Radio Faktor.

0: Teď jsme se u nás na Hydrádiu Faktor převlíkli do černé a vy, co jste zažili devadesátky, moc dobře víte proč. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Pomalu a jistě nám končí další školní týden, tak pojďme se tady podívat, jak to ve škole aktuálně vypadá. Já nebudu nikoho jmenovat, jsou to zkrátka slova jistého středoškolského učitele. Oni studenti moc rádi bojují za záchranu deštných pralesů na druhém konci planety, ale aby zalili suché kytky na chodbě, to nikoho z nich nenapadne. Asi tak. Huntrix, Golden, tohle je další hit, který od nás uslyšíte, bude tady už za chvilku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Do Fakto zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Do Fakto zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis Štýl.
4: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
6: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
7: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
6: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
8: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
9: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
10: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
17: Zlato! potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
18: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
17: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
18: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
17: Teprve začátek.
19: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
20: Když potřebujete brýle, tak...
21: Bob Optik.
20: Když kontaktní čočky, tak...
21: Bob Optik.
20: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
21: Bob Optik.
20: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
21: Bob Optik.
20: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
1: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jestli máte za sebou chaotický ráno, tak tenhle ten song vás musel zpátky hodit do pohody. Karmach, Just Be Good To Me a 9 hodin 35 minut. Teď si představte podzimní výlet, na kterém si místo magnetky z Hradu přivezete domů třeba speciální pivní půl litr. Tady v jižních Čechách můžete vyrazit po stopách místních pivovarů a mini pivovarů. A představte si, že tu máme hned 7 pivních tras. To mě překvapilo, samozřejmě mile. Jedna trasa vás provede po malých pivovarech na Budějovicku, druhá zase spojuje pivo s podzimní Šumavou. Další zastávky najdete třeba na Třeboňsku, Písecku, Novohradsku, v České Kanadě nebo kolem Českého Krumlova. Prostě si vyberete, jestli chcete obět pivovary, nebo si dát pivo po výšlapu, nebo si k němu přidat ještě město, přírodu, případně něco dobrýho k jídlu. Ten kompletní přehled 7 tras, pivovarů a mini pivovarů i pivní mapu najdete na turistickém portálu Jihočeského kraje. Tak co, vyrazíte? Zní to lákavě, to přiznávám. Máme pro vás další hity, tohle jsou R.E.M.

0: Zpívá naprosto skvěle, ale od minulého týdne ji nesnáším. Já vám řeknu proč. Je to pár dní zpátky, co jsem se na její méně přeřekl. Stalo se to přímo v našem éteru. Co bylo nejhorší, že ani na podruhé, když jsem se chtěl opravit, se mi to nepodařilo. Možná jste to slyšeli a měli jste z toho strašnou srandu. Tak teď mě čeká opravný pokus, zkusím to ještě jednou. Zpěvačka Zara Larsson. Zara Larsson. Zkuste si to říct třeba třikrát po sobě, jo? Já vám přeju, aby dnešek jste přežili bez přešlapů a trapasů, ať se vám daří 10:45 a vydržte chvilku, za chvilku hrajeme Petr Bič projekt.
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malším. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do Auto ESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od ESA prodá auto u ESA.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
13: Ano, prosím.
14: Ahoj, umíš skrotit stroj?
13: Co je to za otázku?
14: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
13: Proč bych měl jít právě k vám?
14: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
13: Kde zjistím víc?
14: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
21: Už žádný, mami, restartuj to.
22: Už se mi nesekne při penaltě.
23: Už nespane, když páříme s klukama.
20: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
25: Hit Radio Faktor.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Na vašem přijímači Hit Radio Faktor, tohle jsou Rose a Bruno Mars a nejvyšší čas vyrazit na silnice. Skoro 10 hodin, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, mám pro vás dobrou zprávu, aktuálně by vás neměla přibrzdit žádná vážnější komplikace. Nicméně, buďte pozorní na silnici 1/23, je to ulice Jarošovská v Jindřichově Hradci. Aktuálně tam probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
13: Hezké ráno, v 10 hodin jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákoníku práce. A to spravedly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. O víkendu se na Jižní Moravě otevře na 140 výtvarných ateliérů, galerií a dílen. 16. ročník Dnu otevřených ateliérů nabídne setkání s umělci, designéry i řemeslníky, a to přímo v místech, kde jejich díla vznikají. Akce je zdarma. Summit Evropské unie, který začíná ve čtvrtek 15. října, bude dvoudenní. Jednání Evropské rady začne ve čtvrtek ráno a skončí v pátek kolem oběda. Šéfové států a vlád se mají zabývat mimo jiné situací na Ukrajině, migrací, rozšířením Evropské unie, ale také budoucím dlouhodobým rozpočtem. A jdeme na sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovenskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinou svěřenci Jiřího Nováka uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli tak na třetí místo.
14: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Dnešek si schovává lepší počasí na později. Dopoledne ještě zataženo až oblačno, místy může i zapršet. Během dne ale přibude polojasné oblohy a na teploměrech se ukáže 18 až 21.
11: Hit Radio Faktor.
0: Čtvrtek, takže jsme v té lepší polovině týdne. My pro vás máme další hity a jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Hit Radio Faktor. Hit Radio. Teď už pojďme na ty hity, budou tady Činasky zadarmo, ozve se taky Mark Ambor a tohle je Katy Perry, Last Friday Night.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

Tenhle hit srší dobrou náladou. Mark Ambor, Belong Together, za chvilku 10:15. A já si myslím, že přesně vím, jak to u vás probíhá od rána do večera. Vidím to u nás doma, vidím to u kamarádů nebo u kolegů. Vy, maminky, to máte často dost náročný. Ráno vypravíte děti do školy, postaráte se o domácnost, pak je z práce zase vyzvednete, hodíte na kroužek, nakoupíte na večeři, vyzvednete děti z kroužku, uděláte úkoly, navaříte, poklidíte. Já teď nechci, aby to vypadalo, že my muži nic neděláme, to ne. Nicméně to hlavní břímě je na vás. A mě pobavila jedna naše bývalá kolegyně, která včera napsala na Facebook tohle. Tak jsem středu odstartovala tak, že jsem půl hodiny běhala po celém baráku a zjišťovala, odkud jde ten příšerný smrad. Něco tam tak smrdělo, že už to nebylo možný. Pak jsem objevila synovo hokejové rukavice. Tak to prostě potrhává vše, o čem jsem teď mluvil. Milé dámy, jste úžasný a vážíme si

0: Hit Radio Faktor.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Jennifer Lopez vyvenčila pitbula. Tak to bychom měli a pokračujeme. A jestli dneska hledáte důvod k oslavě, tak nabídnu hned dva. Nebo takhle, dneska můžou slavit všichni živnostníci, je totiž den živnostníků, to se týká i mě, ale úplně nevím, co by se měli slavit, protože být živnostníkem není žádná výhra. No a na dnešek připadá taky den country hudby, tak třeba, nevím, Michala Tučního si můžete pustit a zavzpomínat na letní táboráky. My ale budeme rádi, když zůstanete s námi, za chvilku další hity a taky se podíváme, kam u nás na jihu Čech vyrazit.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Když potřebujete brýle, tak...
3: Pop, optik.
2: Když kontaktní čočky... Tak.
3: Pop, optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
3: Pop, optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Pop, optik.
2: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Když máte chuť
8: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
9: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz. Nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
10: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
12: Obchodní prostory v Hluboké nad Vltavou za 1 100 000. Chalupa v obci Šemnice na Karlovarsku za 3 999 000. Garáž v Chomutově za 869 tisíc. Byt 3+1 v Jablonci nad Nisou za 5,5 milionu. A chalupa ve Slunečné na Českolipsku za 4 550 tisíc korun.
11: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
14: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen Centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
15: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
16: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
20: Pro doma.
21: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
22: Vinylovou? A bude sama hrát?
21: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
0: 10.27, ještě vyrazíme na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech a ze silnice nám hlásí Katka.
20: Ahoj faktoráci, kdo jede z Budějovic Lidický směr Včelná, tak opatrně před tím kruhovým objezdem se tam vysypal nějaký stavební materiál. Je tam policie a jezdí se na kruháči tím směrem, tak nohu z plynu dolů a opatrně. Zdraví Katka.
0: Katko, děkujeme vám všem, šťastnou cestu.
23: Hit Radio. Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Ten refrén, ten je chytlavej, ten si budete broukat ještě hodně dlouho. Sweet Caroline a za chvilku klasika. Vanastovy věci. Kam vyrazit? Když se řekne MMA, většině z nás asi naskočí klec, rukavice a pořádná dávka adrenalinu. A přesně do takového prostředí se vrací bývalý boxer v novém českém filmu Bojovník. Jenže tentokrát nejde jen o to, co se odehraje v ringu. Hlavní hrdina se snaží dát dohromady vztahy s rodinou a zároveň si vyřídit účty s vlastní minulostí. Ve filmu se kromě známých herců objeví i dvě jména skutečného MMA, Carlos Vémola a Jiří Procházka. V pátek večer promítají Bojovníka v kině ve Vyšším Brodě, tak se přijďte podívat. V Trhových Svinech se v sobotu uskuteční Chrochfest. Už jenom ten název Chrochfest naznačuje, že to bude naprosto super akce. V areálu u kulturního domu vás čeká jídlo, mini pivovary, pivní soutěže, no a na pódiu pro děti Michal Nesvadba, pro dospěláky třeba Tlustá Berta.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: tenhle song, to je neskutečná petelice. Nobody to Love Sigma bude 10:45. Jak se vám líbil song od Sigmy? A kolik máte aktuálně oblíbených písniček? Představte si, že s přibývajícím věkem údajně klesá počet oblíbených hitů. Zjistila to rozsáhlá mezinárodní studie. Takže čím jste starší, tím se hudební vkus postupně zužuje. Tak to pak asi budeme poslouchat 5 songů furt dokola. Uvidíme. Já mám pro vás další oblíbený hit. Za chvilku Huanové Your Another, dáme si One Direction. Hit Radio.
1: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hit Radio Faktor kurzovné do gymnatlonu.
2: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu, bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
1: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hit Radio Faktor.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
8: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
7: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
9: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
10: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
9: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
10: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
9: Teprve začátek.
11: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
12: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz.
20: Stárnet internet.
21: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
22: Datart uvádí Dny Marianne.
23: Dny Marianne, jo.
0: Ano, dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
15: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Velká škoda, že už to končí. To byla krása. Ed Sheeran u nás na Hydrádiu Faktor. Míříme na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začneme u Tchořovic na Strakonicku, silnice číslo 20. Opravuje se tam železniční přejezd, na místě je světelná signalizace mimo provoz. Očekávejte zdržení, tak na to bacha. Silnice 143 u Boršova nad Vltavou, tam je jakási překážka. Na místě dopravní kolaps, tak počítejte se zdržením. No a ještě silnice 160 u obce Malšín na Českokrumlovsku, i tam je jakási překážka na vozovce. Měli byste projíždět se zvýšenou opatrností. Jestli máte podrobnosti třeba k těm událostem, tak budeme rádi, když nám je zavoláte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky Štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
4: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
5: Svian Janek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Hezké dopoledne, v 11 hodin jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka teď ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Střední škola ve Veselí nad Moravou má nové dílny za 100 milionů korun. Poslouží budoucím opravářům zemědělských strojů, obráběčům kovů či elektromechanikům. Původní dílny nevyhovovaly kapacitě praktické výuky ani bezpečnostním standardům. Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců. To je zhruba 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila Rada České televize. Uvedl to generální ředitel Hynek Chudárek. Česká televize v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. A teď už jdeme na sport. Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech ve 21 hodin.
7: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Až se budete dneska odpoledne vracet z práce, tak počasí už bude daleko příjemnější než třeba teď dopoledne. Mraky se začnou trhat a teplota vyšplhá na příjemných 21.
1: Hit Radio Faktor.
0: Jako musím říct, že být posluchačem našeho rádia, to je prostě exkluzivita. Aktuálně vám vozíme peníze a za chvilku si všechno připomeneme.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, blízko. A co se týče peněz, tak ty jsou blíž, než si myslíte.
2: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dneska to vzala do svých rukou kolegyně Dana. Dneska ráno si přivstala, vzala peníze, nasedla do auta a vyrazila na konkrétní adresu. Jenže před domem, kde stála, neštěkl ani pes.
3: Tak jdeme zvonit.
4: 30 sekund běží právě teďka.
3: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5 000ovkama.
5: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
3: Posledních pár vteřin.
1: Takže dneska bohužel bez úspěchu, ale vás ostatní může těšit to, že zítra bude ve hře 6 000 korun. Tak se nezapomeňte zaregistrovat na našem webu, ať si i vaši adresu můžeme dát do navigace. Můžeme stát jako dnes před krásným rodinným domem někde u pole, ale objevit se můžeme i na velmi rušné ulici, kde projíždí jedno auto za druhým. Tak u koho zítra zazvoníme, co?
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Slavná zpěvačka, ale v současné době taky spokojená několikanásobná maminka Rihanna a Diamonds. Kdy jste si naposledy nechali zkontrolovat mateřské znaménko? Nebo nechali

0: měřit tlak. A teď upřímně, možná je to už nějaký ten pátek, co? Tak právě dneska můžete pár minut věnovat sami sobě. Na Budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Bude probíhat Den jihočeského zdraví a prevence. Od 1 do 5 si tam můžete nechat zkontrolovat tlak, cukr, cholesterol, právě mateřská znaménka a případně taky tepny ultrazvukem. No a nejlepší na tom je, že nemusíte nic plánovat, prostě se cestou z práce zastavíte, všechno je zdarma a bez objednání. Za chvilku u nás na Hitrádiu Faktor DJ Antoine.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Střecha nemusí stát Mailand. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
18: Musíš už jít.
20: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už se skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
25: Jo, to mám doma,
24: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý. Prostě to tam.
26: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
24: Takovej jsem já.
25: A tamhle jsou dveře, Fílo.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Tohle jsou hity na Hit Radio Faktor a přidala se taky Miley Cyrus. My se právě teďka přesuneme do roku, kdy benzín nestál 50 korun jako dnes, ale 22 kaček za litr. A pivo za lahvovou desítku jste v tom roce dali, představte si, necelých 7 korun. Takže jestli správně počítám, tak za cenu jednoho litru benzínu jste měli zhruba 3 lahvová piva. Rok 1997 a my si zahrajeme solový počin John Bon Joviho. To je ten dlouhovlasej rocker s pořádnou hřívou, koženou bundou, upnutými džínami a kytarou v ruce. Dáme si jeho Queen of New Orleans a jestli chcete slyšet i další legendární songy, tak poslouchejte dneska večer od 6, kdy vám budeme hrát to nejlepší z uplynulých dekád. Teď John Bon Jovi.

0: Takhle to vypadá, když se populární zpěvačka spojí s oblíbenou kapelou. Eva Farná a Miraj a song Vzpomeneš si. A my jsme si vzpomněli, že zpěvačka Anastasia má dneska 58 let. Já se omlouvám, že to říkám tak naplno, tak nahlas, ale ona je jedna z těch, která vypadá pořád moc a moc dobře. Něco jako třeba Jennifer Lopez nebo Jennifer Aniston, ty taky nestárnou. Navíc je to velká bojovnice, protože už dvakrát porazila rakovinu prsu, takže ani v těch nejtemnějších chvílích se nevzdala a stala se symbolem síly, odvahy a nezlomné energie. Přejeme všechno nejlepší a i když je to blondý, tak je velmi chytrá. Ona prohlásila i pár moudrých vět a mně se nejvíc líbí tahle. Ona doslova řekla, trpělivost znamená přijmout skutečnost, že se věci mohou stát v jiném pořadí, než v jakém si přejete. Něco na tom bude. Tak Anastasiu vám zahrajeme v rámci čtvrtečních srdcovek, začínají ve 12 a já přeju vám všem krásný zbytek dne.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Prodoma. Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
12: Franto, co pa všechno se dá sušit?
13: Ovoce, houby, bylinky i maso.
12: A tvůj bůček?
13: Ten už nestihneš.
14: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na Kaufland@extra.cz. Kaufland.
17: Maxi.
18: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
17: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
18: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: trenirkarna.cz.
20: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
21: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
0: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum CBCZ.
1: Tak co, Karle, už bydlíš?
22: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
1: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
23: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
24: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
25: Hit Radio Faktor.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopolední provoz u Vltavy komplikovala nehoda mezi Rožimberkem a Nahořany. Teď už bychom ale místem měli projet bez omezení. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: I'm Ariana Grande.
12: It's Hozier.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Naopak prezident podepsal zákon o znovu zavedení EET. Začátek školního roku přináší rodičům řadu výdajů. K pomůckám a kroužkům se připojí i obědy, které mohou stát kolem tisícovky měsíčně. Rodiny v těžší finanční situaci mohou získat pomoc. Jak popisuje koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedlá.
14: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují, na třídního učitele nebo vedení školy a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
13: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv, přesto je každý pátý Čech hází do koše. U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. Tu bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Do konce měsíce má být hotovo. Nová stezka pro pěší a cyklisty mezi Bechyní a Senožaty se má otevřít 29. září. Část zastupí kritizuje, že ji od silnice odděluje jen obrubník, ne páze zeleně. Radnice vysvětluje, že dál od komunikace stezku vést nemohla kvůli cizím pozemkům.
15: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Dnešní odpoledne na jihu už nám přehánky nepokazí, předpověď slibuje oblačno až polojasno z maximy do 21 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Nádherné poledne, nádherný čtvrtek vám přeju. 12 hodin, 3 minuty. Dobrou chuť k obědu a my tady na Hit Rádiu opět servírujeme naše oblíbené srdcovky. I dneska se spolu vrátíme do doby, kdy jsme například seděli doma u televize a sledovali Davida Copperfielda, jak nechal zmizet sochu svobody, anebo dělal takový ty karetní triky. Pamatujete si to? Ze kterých nám šla hlava kolem? Celá rodina jsme seděli doma u té televize, koukali jsme. Přesně jsme si jako říkali, to červený ESO, to si budu pamatovat. To se tam nemůže objevit znova. A nakonec se opravdu objevilo. No, šla nám z toho hlava kolem, to je prostě neuvěřitelný. No a hlava kolem vám půjde taky i z dnešního výběru srdcově, který pro vás mám. Začínáme nádhernou skupinou Kors a pak si dáme taky něco z českých Luhů a Hájů.
1: Hit Radio Fakt.

0: Srdcovka s číslem 1, Kors. Ve 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Rodiče, máte doma malé děti? Hrajete alespoň trochu na kytaru? A chcete si s nima zaspívat? Jestli odpověď je ano, ano a ano, tak mám pro vás tip. Já teď trochu otevřu i moje vlastní soukromí. Já mám 4letýho syna a teď každý den doma hraju na kytaru a zpíváme jednu a tu samou písničku. Jeho ve 4 letech strašně, ale strašně baví. Mě vlastně jako taky, protože to je hrozně jednoduchý na tu kytaru, proto se ptám, jestli aspoň trošku hrajete, protože jednoduchý rytmus, naprosto jednoduchý easy akordy a je to hrozná sranda. Je to rychlý, není to žádnej Béba a podobný strejček Donald, co doma kačera měla, tak podobně. Ale je to český, je to super. A vlastně si jako říkám, že jednou, až ten kluk bude velký, tak asi bude mít jako vzpomínku na dětství, jakmile uslyší tuhle písničku, na to, jak jsme doma v obýváku, na to fakt jako tančili, skákali a blbli. Zároveň si říkám, je nějaká písnička, díky který si vy vzpomenete na vaše rodiče, kterou s váma zpívali, kterou jste třeba poslouchali na gramofonových deskách. Prostě když uslyšíte nějakou písničku, vzpomenete si na svý rodiče. Dejte mi vědět, která to je na 777-937-777. Třeba si ji dneska i zahrajeme v srdcovkách. No a tohle je ta, o který já teď mluvím. Jak říkám, je to hrozně jednoduchý. Strašně se u toho vyřádí, zasmějete se, vy se ji naučíte úplně v klidu prostě na kytaru a je to boží, je to český a je to prostě rock and roll. Takže tohle je srdcovka z mého domova. You know me.

0: Ice MC na Hit Radio It's a Rainy Day je přesně čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla taky krásná srdcovka. Já jsem se vás dneska ptal, jaká píseň vystihuje vaše rodiče? Jinými slovy, když prostě si zavzpomínáte na své dětství, když jste byli malí, je něco, co třeba vám zpívali vaši rodiče a když byste to teď slyšeli, tak si vzpomenete na mamku s taťkou? Tak ano,

V tu chvíli udělala takový ten vojenský pevný krok, ale do louže. Smáli jsme se až k dědovi, kde se musela celá převléknout. Je to už asi 30 let, ale pořád se tomu musím smát. Zdraví Mirka. To je taky krásná vzpomínka a zase je to tou hudbou. No nádhera. Na jakou další píseň si vzpomínáte vy z vašeho dětství? Která spojuje vás a vaše rodiče? Dejte vědět 777 937 777 a my si dáme srdcovku s číslem 4 Anastasia.

0: Pomalá romantická píseň Sasha, If You Believe. To je poslední srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hitrádiu. Ode mě. Ještě nás čeká jedno na přání.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dnešní srdcovky jsou trošku nostalgické, to je pravda. Vzpomínáme na naše rodiče a především tedy na písně, které nám zpívali, když jsme byli děti. A co vám, jaká písnička vám ty vaše rodiče připomněli? A vlastně je hezký, že teď dospíval Saša a Saša mi poslala taky hlasovku.
2: Písničkama, protože pocházejí moje maminka z Moravy, kdykoliv jsme jeli na Moravu a projížděli jsme Hodonínem, tak tatínek vždycky otevřel okna a začal zpívat Hodonín je zaujáčka. Ale zpíval to všem, kdo šli okolo, takže bych v pubertě zase hrál úplně vyřízený. Když jedu se svým dítkem teď na Moravu, dělám úplně to samý a mám z toho strašnou srandu. Takže za mě Morava a v Hodoníně zaujáčka.
0: To je krásný, já to úplně vidím. Jaká to byla vostuda, že jo, když jste byli děti, tak jste si říkali, pane bože, už zase všichni se otáčí a teď člověk dělá úplně to samý. To je prostě krásný. Tak jo, pojďme ještě tady koukám v rychlosti. Ahoj, naši měli svoji písničku Wind of Change. To je krásný, od Scorpions, jelikož samozřejmě neuměli anglicky, tak tomu říkali pískaný ploužák, tak pochopitelně. Já si vzpomenu vždy u LaBouche Be My Lover na mámu, pouštěla si to pořád dokola a my se segrou jako puberťačky to už nemohli ani cítit. Teď se mi to teda taky líbí. Zdraví Lucie. Taky krásný. Stáně ještě píše, ahoj, u mě vzpomínka na mamku, protože rodiče jsou metalisti. Tak když hraje Alice Cooper Poison, tak hned mi naskočí mamka. Mít rodiče metalisty? Stáně, jaký to bylo? Napiš mi ještě na 777-937-777. Alice Cooper tady u nás na Hitrádiu, to už by byl asi velký úlet, to je pravda, ale můžeme si aspoň o tom popsat na WhatsAppu. Co byste dneska chtěli slyšet? Píseň vašich rodičů. Dejte vědět, za chviličku srdcovka na přání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Motorácká srdce buší dál. Banesmotor České Budějovice vás zve do Budvar Arény.
10: Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
13: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
15: Kasalová pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
16: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
15: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalová pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
17: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
18: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park. Je 12 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před náma srdcovka na přání a vypadá to, že nejoblíbenější skupinou obecně našich rodičů byly Pink Floydi, teda podle všech zpráv, co mi sem chodí na WhatsApp Hit Radio. Ale samozřejmě mám tady ještě jako spoustu dalších a dalších a dalších krásných vzpomínek na vaše rodiče. Je to nádhera. Vybrat zase jednu píseň je extrémně těžký. Já se tady ještě vrátím zpátky ke Stáně, která posílala zprávu, že mamka zbožňovala Alice Coopera a zbožňuje ho dodnes. A já jsem se ptal, jaký to bylo mít rodiče metalisty, a píše, no, byli to takoví ti vlasatí lidé za komunistů, což se moc nelíbilo společnosti, hlavně teda taťka. Hudba u nás o víkendech hrála dost hlasitě, bylo to takové rušné, ale teď jim je přes 60, taťka sbírá metalové desky a mamka si pouští metal k uklízení. Je krásný. A když jsme u toho Alice Coopera, tak mi ještě tady přišla zpráva od Radky, která píše, já mám teda taky Alice Cooper Poison strašně ráda. Jenom ne s rodičema, ale s mýma bratrama. Bohužel už ale nejsou mezi náma. Bylo by fajn, kdyby si ji pustil. My jsme Hit Radio. Alice Cooper tady u nás na Hit Radio. Asi to jako nejde. Na druhou stranu, když se řekne, že něco nejde, tak pro mě to je takový jako červený hadr. Já jsem se narodil v dubnu. Já jsem Bík a já prostě jdu proti tomu červenému hadru. Takže proč ne? Tohle jsou srdcovky a jsou to vaše vzpomínky. Já jsem na něm byl, když tady byl s Johnny Deppem pár dní zpátky. Kdybyste chtěli vidět, jak Alice Cooper vypadá teď momentálně v roce 2026, tak u mě na Instagramu jsou videa, jako Jirka Planář, jsem tam, můžete si kouknout. A teď si dáme rok 1989 tady na Hit Radio. Jenom pro vás. Vzpomínka na vaše bráchy, na vaše rodiče.

0: Ryheb a Iná na Hit Rádiu ve 12 hodin 42 minut. S váma Jirka Pelnář. Doufám, že vás se dnešní čtvrteční srdcovky bavily. Pokud máte jakýkoliv tip na další srdcovky, klidně mi to můžete psát, buď na WhatsApp, nebo klidně na Instagram do zprávy. Jak chcete vy, zítra ve 12 hodin nás čekají další srdcovky, poslední pro tento týden. A kdybyste si chtěli ještě užít další legendární hity, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou na Hit Rádiu, tak vás čeká Hit Rádio Klasik, kdy opět zazní některé perly z 80. i 90. let. Do 13. hodiny. Co stihneme? Miles Smith a nebude chybět ani Rudimental a ve 13. nejnovější zprávy.
1: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis štýl.
6: Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
8: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
9: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
8: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo.
10: iPhone 17.
11: Laserové projektory.
10: Sluchátka Apple Beats.
11: A stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: Firma na zážitky
14: CZ.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
21: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
22: Pro doma.
23: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
24: No jistě.
23: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
24: No jistě.
23: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
24: No jistě.
23: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hit Radio. V závěru dnešního poledne před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Týně, za řekou a za kruháčem. Bouralo se na Veselské ulici a s komplikacemi tu máme počítat ještě zhruba půl hodinky. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Deňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen bránit a chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
13: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky. A i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
12: Podle odborníků se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Policisté a hasiči kvůli bombové výhrušce ráno evakuovali stovky pacientů z nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Na místo vyslali maximální počet hlídek a psovody ze psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Zatím do zhruba 12. hodiny žádnou výbušninu nenašli. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kolony u Písecké obchodky a zemědělky mají zmírnit nové semafory na Moskvě v Burketově ulici. Největší problémy jsou odpoledne mezi 3. a 4., kdy se doprava táhne až ke Dvořákově ulici. Město chce světla instalovat příští rok na jaře. Zakázka vyjde asi na 2,5 milionu korun.
14: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Nakonec i počasí, dneska už bez deště, na jihu má do večera převládat oblačno, místy polojasno s denními maximy kolem 20.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek 17. září, posloucháte Hit Radio, máme 1 hodinu popolední, když řeknu radar, klingr a šťabajzna. Víte? Jestli víte, tak to už jste taky životem zkušení, to o tom žádná, už vás taky možná ráno bolí záda a velmi těžce se vám třeba vstává, možná máte i na toaletě po 20 minutách mravence v nohách. Ano, to už hodně pamatujete, je to seriál Mesh a ten dneska slaví. Zajímavosti za chvilku.

Krištof a Tomáš Klus. Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hit Radio. Patříte mezi fanoušky legendárního seriálu Mesh? Určitě poznáte, tím pádem hned první tóny. Tohle je přesně ta znělka, která nás v 90. začátkem milénia doslova upoutala k televizním obrazovkám. No a právě dneska je to 54 let od premiéry prvního dílu seriálu Mesh. 54 let. Mazec. Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťabajzna, plukovník Henry Blake. Jsou prostě jako nádherný vzpomínky. Legendární seriál. Mimochodem, když jsem zmínil ten první díl, tak úplně poslední díl, tak sledovalo 120 milionů diváků, což je zřejmě dodnes nepřekonatelný televizní milník. Mimochodem, ten poslední díl tak se vysílal v roce 1983. Byste neřekli, co? Spousta herců navíc čerpala i z vlastní zkušenosti. Třeba zrovna herec, co hrál Klingra, toho trošku jako blázna, který se snažil za každou cenu utíct z války, tak ten opravdu byl v armádě, americké armádě během korejské války. No a zároveň tak seriálem Mesh prošlo spoustu známých osobností, co si tam střihli malý roličky, a jednou z nich je třeba i Patrick Swayze. Vybavíte si ho tam? Věřím, že určitě ne. Ale pokud byste chtěli, tak když se podíváte na díl, který se jmenuje Pokrevní bratři, tak tam právě Patrick Swayze stvárnil raněného vojáka. Ošetřuje ho tam sám Hockey Pierce. Tak pokud nemáte žádné plány na víkend, dát si takový jako Mesh maraton, proč ne? To by stálo za to. My si dáme další hity. Lost Frequencies. Právě teď.

0: Chamex na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Zítra měli v Česku lítat stíhačky, konkrétně tedy nad Prahou byl plánovaný průlet britských královských letounů RAF skupiny Red Arrows, což je teda jako nádherná podívaná. Ještě oni mají za sebou ty modro-červený dlouhý pruhy, že jo? To vypadá to jako fakt jako krásně, co tam jako dělají z těch dýmovnic, tak nebude to. Nebude to, je to nakonec zrušený. Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice, tak se Red Arrows teda takhle na poslední chvíli den před rozhodli plánovaný přelet zrušit. Ale pozor, dobrá zpráva je, že jinak ale další program neruší. Hlavní součástí jejich návštěvy pořád zůstává účast na dnech NATO a taky dnech vzdušných sil armády České republiky, kde se tedy představí návštěvníkům ve svém leteckém programu. Ale ten plánovaný průlet nad hlavním městem, tak ten tedy zítra museli zrušit. My co nerušíme, tak nerušíme další hity tady u nás na Hit Radio. Za chviličku pokračujeme opět v tom, co máte rádi. Dáme si Miley Cyrus, budou činasky a nebude chybět ani duet Sia a Kendrick Lamar.
1: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
2: Uni Hobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burger makerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Ano, prosím.
10: Ahoj, umíš skrotit stroj?
9: Co je to za otázku?
10: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
9: Proč bych měl jít právě k vám?
10: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
9: Kde zjistím víc?
10: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz. svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
2: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Party na Hit Radio. Ve 13 hodin 36 minut s váma Jirka Pelnář. Dneska máme čtvrtek 17. září. To znamená, že dva dny zpátky zakončili Činasky svoje letní turné, kdy vyrazili na nejkrásnější místa v Česku. Měli celkem 19 různých zastávek a já teda musím říct, že to byla velmi příjemná změna. Po 3 letech hodili za hlavu stadiony a velké arény a hráli v letních koncertech, zámeckých zahradách a malých i přírodních amfiteátrech. Což tohle jsou koncerty, co mají úplně jinou atmosféru. Jsou komornější, rodinnější, přátelštější, jsou prostě víc cool. Tak pokud jste byli, věřím, že jste si to užili, pokud ne, no tak doufejme, že to brzy Činasky zase zopakují, tak i tak my si je teď dáme na Hit Radio, protože Činasek prostě není nikdy dost.
1: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball a vlastně stejně tak, jako se Miley Cyrus prohnala zdí na té velké demoliční kouli zavěšené na bagru, tak se Vojta Kotek prohnal obrazem na bílém koni, fakt proskočil skrz ten obraz, nemáje skrz to plátno, na živém koni přímo na pódiu a pak se lehkým klusem vydal po schodech mezi diváky, co sledovali premiéru prvního dílu nové série Zrádců. Jako musím říct, že diváky v sále to asi muselo šokovat, když najednou to prostě obrovský zvíře a Vojta na něm, tak byl takhle mezi nima. Neuvěřitelný. Ale jako na efekt určitě dost dobrý. Včera jsem tady s váma řešil, že lístky na premiéru stály i desítku, jakože 10 000. Fakt 10 000 za jeden lístek. No a v finále, poslední díl Zrádců, by měl být dokonce v O2 aréně. A tam jsem koukal, že nejdražší lístky měly být dokonce za 50 000. Půl let, co? Je to dost, ale na druhou stranu vás to třeba nemusí trápit, protože 50 000 na ruku vám rozdáváme i my tady na Hitrádiu. U nás zrádci nevyhrávají, pouze věrní. A za tu věrnost vám opravdu dáme 50 000 na ruku. Poslední zářijový pátek v naší hře Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a mimochodem zítra ráno po 7 hodině, když zazní zvonek, otevřete dveře, můžeme tam stát my a budeme mít pro vás další peníze. Tak držím palce.
1: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hitrádiu Faktor kurzovné do gymnatlonu.
2: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu. Bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
1: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hitrádia Faktor.
3: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
6: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
5: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Objevte Garhammer znovu.
11: Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhameru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
18: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
19: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
20: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
22: Tomas Arsov v Tetě?
21: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
22: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
21: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ještě hodinu máme počítat s komplikacemi v Tchořovicích na Strakonicku. Opravuje se tu železniční přejezd, nefungují světla a místem se prý jezdí kyvadlově, tak počítejme s menším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Maxi.
11: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
10: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Hey, we are Imagine Dragons.
13: Hey, I'm Lady Gaga.
14: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Modernější zkoušky v autoškole pro řidiče kamionů a autobusů. Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci otázek pro dílčí zkoušku z ovládání a údržby. Mluvčí rezortu František Jemelka.
18: Tyto změny pomohou žadatelům o získání nebo vrácení řidičského oprávnění v skupinách C, E a D. Více klademe důraz na praktické porozumění současným vozidlům a jejich systému. Nově bude u zkoušek zařazeno 8 otázek zaměřených na využívání asistenčních systémů řidiče.
17: Nová forma otázek by se měla začít používat od 1. ledna příštího roku. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má průměr zhruba 222 metrů a hloubku 42 metrů a je větší než římské koloseum. Pro badatele znamená nový kráter vítaný zdroj informací, užitečných pro plánovanou výstavbu měsíční základny NASA. Hokejová Tipsport Extraliga zítra pokračuje 6 zápasy 2. kola. Mezi hlavními šlágry je souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které včera při vstupu do sezony zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo Kometa v Třinci. Teď ještě pohled k nám.
0: Vimperský zámek čeká další proměna. Po horním zámku se má rekonstrukce přesunout hlavně do dolního areálu a zahrad. Národní památkový ústav počítá s příslibem dalších 200 milionů korun. Opravit chce renesanční sál, který by pak sloužil pro prohlídky, svatby i kulturní akce.
19: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Končím počasím, dneska odpoledne se žádná změna nechystá, vydrží polojasno či oblačno s teplotami do 21 stupňů.
20: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
21: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 2 hodiny 2 minuty, možná, že už se taky nemůžete dočkat, až půjdete domů z práce, což obecně tak to je jako naprosto normální. Pokud máte dneska ještě před sebou například plán, že budete večer koukat na fotbal, tak taky chápu. Je před námi nepopulární názor, ten se nebude týkat fotbalu, ale zase rozdělí všechny, celé naše Česko na 2 tábory. Jsem sám zvědav, do kterého tábora budete patřit vy. Opět si budeme povídat naprosto bez obalu tady na Hit Radio.
20: Hit Radio Faktor.

0: Holzier na Hitradio s hitem Too Sweet. Posloucháte Hitradio, 14 hodin 6 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, jako každý čtvrtek. Ve 2 hodiny odpoledne dáváme prostor nepopulárním názorům a vlastně, když jsem před chvíličkou mluvil o tom večerním fotbale, tak ono to trošičku spolu souvisí.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Partner nemusí být člověk, který uspokojí všechny vaše potřeby. Jinými slovy, nemusíte spolu dělat neustále všechno. Každý má mít čas sám na sebe a vlastně žít si i svůj částečně vlastní společenský život. Tak, co si teď o tom myslíte? Je to cesta do pekel? A nebo je to prostě normální, že tak jako jeden večer jeden kouká na něco, druhý večer druhý kouká na to druhý, nemusí tam být spolu na tom gauči, každý si dělá jako co chce, někdo je, vyjde, já nevím, se půjde si dát drink nebo někam do kina s přátelema. Druhý je doma. Nebo musí prostě jako dva dělat opravdu všechno spolu. To znamená, že když jeden rád jezdí na kole, tak ten druhý si prostě musí pořídit kola, musí jezdit s ním. A nebo prostě si může jako někdy jako vyrazit sám. Co si o tom myslíte? Partnerský život. To je vždycky tenký let. 777-937-777. Dejte mi vědět vaše názory na WhatsApp Hitradia. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky a klidně tam můžete dát i své vlastní zkušenosti z vašeho partnerského života. Těším se.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: No Doubt na Hit Radio s hitem Don't Speak.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: V dnešním nepopulárním názoru řešíme to, že v partnerském vztahu prostě naše druhá polovička nemusí být člověk, který by měl uspokojit všechny naše potřeby, a že vlastně jako každý má taky nárok na svůj vlastní život, i když žijeme pospolu. Tohle mi přišlo jako hezký, tady jenom se nic jiného nepíše, než vytesat do kamene, vytisknout a rozdávat na matrikách. Ano, děkuju za tuhle zprávu. Další, ahoj, moc hezké téma a souhlasím, protože pak si lezou na nervy. Tomáš píše, čau, hele, přesně, my máme sousedy a jsme z nich na větvi. Oni všechno dělají spolu, ale úplně. A je vidět, jak to občas jednoho nebo druhého nebaví. Ale byl by asi oheň na střeše, kdyby náhodou u toho ten druhý nebyl. Nevím, jestli je to přehnaná žárlivost nebo co to je, ale chodí spolu nakupovat, on s ní kouká na její telenovely a ona s ním zase na fotbal i na hokej. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia. Ahoj, je skvělé mít stejné koníčky a zároveň mít každý něco svého. Odpočinete si od toho druhého a navíc pak máte si i o čem povídat, je to vytržení z rutiny. Takže jasně, palec nahoru. Silva píše, dobrý den, jak že nemusí můj partner uspokojit všechny mé potřeby? Od čeho ho tedy mám? Pokud mě miluje, tak mu to snad problém nedělá a dělá to rád. Pokud ráda chodím na kosmetiku, tak mě tam odveze. Když mám ráda mořské plody, tak se mnou chodí do restaurace a alespoň se snaží něco ochutnat. Nevím, proč by si každý měl dělat, co chce, bez toho druhého. To pak spolu nemusí být. V dobrém i ve zlém, jedna duše, jedno tělo. No, těžký. To má doma chlapec, ale... Pardon, to je jenom můj názor. Každý to má doma samozřejmě jinak a já děkuji i za tenhle názor. Jasně, pojďme se postavit taky i na tu druhou stranu mince, protože zatím to vypadá, že Silva je jediná. Ano, ano, ahoj, každý by měl mít svoji chvilku pro sebe. My teda s manželkou trávíme většinu času spolu a s dětmi, jsme i ve stejném zaměstnání už 7 let a pohoda. Je to pouze o komunikaci, toleranci a trošku i o kompromisech. Co si o tom myslíte vy? Bez obalu. Bez toho, aniž by vás kdokoliv soudil. Řekněte svůj názor na 777-937-777. Dáme dva hity a uděláme závěr. Teď One Direction na Hit Radio.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio 14.22.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak musím říct, že paní Silva svým názorem normálně rozbouřila vlny a vlastně zatím jako jediná se postavila na tu druhou stranu. Nepopulární názor, pokud jste neslyšeli, tak pro dnešní den je ten, že partner nemusí být člověk, který prostě uspokojí všechny vaše potřeby. Jo? A paní Silva tady jasně napsala, že to naprosto tomu jako nerozumí, že od čeho ho tady jako má a pokud jí miluje, tak mu to snad jako problém nedělá, ne? A dělá to vlastně jako rád, protože jsou spolu jedna duše, jedno tělo, v dobrém i ve zlém, a tím pádem, kdyby to tak nebylo, tak by vlastně jako nemuseli být spolu. No, je tady spoustu zpráv, které se staví přesně na tu druhou stranu, že by opravdu jako měl mít každý svůj vlastní prostor pro sebe, svůj čas na sebe. A já tady vyberu za všechny zprávy

0: jednu SMS-ku od Verči, která to vlastně jako krásně shrnuje. A je to vlastně ze života. I tady mi píše, ano, ze života. Musím se smát, kdysi bych ještě s paní Silvou souhlasila. Ale teď, po 7 letech manželství, jsem ráda, když vypadne párkrát do měsíce na jedno do hospody a já si dám sklenku vína a pustím romanťák. Na to se dá říct pouze amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Prodoma. Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz. Prodoma.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
19: Vinylovou? A bude sama hrát?
18: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinylové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
20: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
21: Když máte chuť.
22: No něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
21: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už se skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
2: Jo, tak to mám doma,
1: a má, měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takovej jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Yes for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Zpěvačka, influencerka, módní ikona, dáma, která opravdu hýbe celým nejenom hudebním světem, ale celým showbiznisem. Mimochodem udělala jako fantastickou věc a to, že se postavila na vlastní nohy. Teď si říkáte jako asi, že to s těma prachama, co má, není celkem složitá věc, ale já to myslím hudebně. Už je to nějaký pátek zpátky, ale pořád to všichni obdivujou. Ona vlastně všechny písničky znovu přespívala. Natočila si je sama, aby ty písničky byly její, ne aby byly vydavatelských společností. A to je jako obrovsky náročný krok, všechno to znovu udělat a zkusit to prodat celý prostě jako sám pod sebou. No, podařilo se. Taylor Swift, dáma, která baví taky i spoustu mužského publika, nejenom, že se na ní krásně dívá, ale prostě hudebně je to jako super. My si dáme za chviličku další dámu, Lady Gaga, společně s Bruno Marsem, a nebudu chybět ani Genesis. Ještě předtím, ale taky pozvánka i na dnešní odpoledne, protože od 15 hodin to začíná. Od 15 hodin začíná odpolední show na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. I dneska pro vás máme skvělou výhru pro vaše děti. Voucher na 100% úhradu pohybového kurzu Gymnathlon za víc než 3000 korun.
3: Takže si připravte telefony, soutěžit budeme po 16. hodině.
2: A samozřejmě nebude chybět hudba, zábava a pořádná dávka jižních Čech.
3: Těšíme se na vás.
1: Hit Radio Faktor.

0: Lady Gaga, Bruno Mars na Hit Rádiu ve 14 hodin 44 minut. Za 15 minut vás čeká naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Jsem rád, že posloucháte Hit Rádio, dělejte to dál, protože se dál budete určitě dobře bavit. No a já se na vás budu těšit zase zítra v pravé poledne. Zítra, pátek, čekají nás páteční srdcovky v pravé poledne. Tak si k ním zítra uděláme nějaký dobrý kafe, žijeme si spolu krásný polední čas. A když teda jsem u toho kafe, tak máte v práci kuchyňku? Tak se potom schválně podívejte, až půjdete domů do kuchyňky, jestli tam máte nějaké erární hrníčky. Co tam máte za hrníčky? Já jsem tady otevřel normálně Pandořinu skřínku hrníčků. A jsou to teda jako strašný bizáry, co tady máme. tak jsem je teda tady začal jako fotit. Dneska jsem si do takového náhodného hrníčku udělal kafe. A nevěděl jsem, jestli si do něj mám dávat mlíko, nebo už v tom je. To hrníčku prostě zajímavý. No, takhle, pokud budete mít takovýhle nějaký hrníček, klidně ho vyfoťte, připravte si to na zítra, zítra si o tom můžeme pokecat i tady v rádiu. Kdybyste chtěli vědět, jaký my tady máme bizarní hrníčky, nechápu, kdo to kupuje, kdo to sem nosí, ale je to tady, můžete se podívat na Instagram ke mně do storíčka a napsat mi, co si o tom myslíte. Zítra dáme další. Ještě jednou přeju pohodový zbytek dnešního dne a zítra se na vás těším, kde jinde, než tady, na tom nejlepším rádiu v Česku. Na Hit Rádiu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Víš, co je na práci nejdůležitější?
10: Když ti dobře a pravidelně platí.
9: Když máš jistotu stálého místa.
10: Když nemusíš daleko dojíždět.
9: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
11: Přijmeme programátora CNC strojů. Více na www.prácevgpn.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
13: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
14: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz. Nebo přes Foodoru, Bageterie Boulevard.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
22: Atención!
23: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
22: La Tropical!
23: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
24: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
25: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech v Budějcích na Lidické, kousek od křižovatky s Papírenskou, havarovala cyklistka. Místem bychom ale měli projet bez omezení. Pozor, ale ve větrní, tady se na Rožmberské, kousek od Flopu, došetřuje odpolední srážka osobáku a motorkáře. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a když narazíte na problém, informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Uni Hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. V Táboře dneska začala přestavba vlakového nádraží za více než 164 milionů korun. Historickou budovu doplní dvě nové přístavby, vznikne moderní odbavovací hala, bezbariérové propojení s podchodem i nový výtah. Práce potrvají 19 měsíců a hotovo má být v květnu 2028. Tohle už je skoro neuvěření. Prachatičtí kriminalisté řeší další dva investiční podvody. Seniorka přišla po umožnění vzdáleného přístupu do telefonu i počítače o téměř 290 tisíc korun. Ještě hůře dopadl muž, který dvakrát uvěřil falešné známosti z TikToku a při investování přišel celkem o více než 1,5 milionu. Kuriózní výmluvu slyšeli strážníci v budějickém parkovacím domě Stromovka. 20-letý řidič bavoráku podle svědka driftoval a zbytečně vytáčel motor. Mladík to ale odmítl se slovy, že s autem nedriftoval, protože driftovalo samo. O půl hodiny později tam navíc strážníci zastavili dalšího řidiče. Ten nadýchal přes 1,5 promile. A motoru se vstup do nové extraligové sezóny nevyvedl podle představ. Jeho Češi včera doma dvakrát vedli nad Mladou Boleslaví, nakonec ale prohráli 2-3 v prodloužení a berou jeden bod. Další zápas je čeká zítra. Od 6 večer nastoupí na ledě Hradce Králové.
10: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Dneska odpoledne se stupnice teploměrů zastaví kolem 20 a pršet by snad nemělo, deštníky nebudeme potřebovat ani zítra. Předpověď na pátek slibuje spíš oblačno, polojasné oblohy se dočkáme jen přechodně a naměříme mezi 19 a 22 stupni.
1: Hit Radio Faktor.
11: Teď jsou přesně 3 minuty po 3 hodině, jsme tady, Jana Martina Pavel, čau, ahoj.
12: Krásné odpoledne, faktoráci, po 16. budeme opět soutěžit o poukázku na kurz do gymnatlonu pro vaše dítě a už za chvíli
11: probereme to, co máte doma hodně a úplně zbytečně.
12: Schválně, co to bude, jo?
11: Do té doby muzika bude Nelly Furtado a je tady Jay-Z a Linkin Park.
13: Hit Radio. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Tohle byla Nelly Furtado, je přesně 5 minut před 16:45. S vámi Hit Radio Faktor, pěkné odpoledne.
1: Zdravíme vás, faktoráci, a dnešní téma, které s vámi chceme rozebrat, je, co máte doma úplně zbytečně ve velkém množství. Náš první respondent je Pája.
2: Já jsem přeborníkem na hromadění igelitových tašek, takových těch bytelných z toho pevného plastu. Kdybyste potřebovali, fakt se stavte u nás, já myslím, že celý sucháč bych mohl jako zásobit igelitovou taškou.
1: A používáš je potom na něco nebo je jenom sbíráš?
2: No právě, že stále kupuju nový a nový a nový, protože zapomenu doma, když jdu na ten.
0: Tak to je něco jiného. Ty na ní zapomeneš, když jdeš do krámu. No. To jo.
2: No a koupím novou, že jo.
0: No a tu starou nevyhodíš.
1: Já mám tohle podobně, ale s papírovými dárkovými taškama. Mě líto je vyhazovat, protože jsou drahý. Mm-hmm. A jednou ti v tom někdo něco přinese, ta taška je pořád zachovala. Takže já mám zase neuvěřitelné množství papírových tašek. Ale k Vánocům, k narozeninám, co chcete.
0: Je blbý, kdyby potom si někomu dal dárek v té samé, co jsi to od něj dostala.
1: No, je to tak,
0: to
1: no,
0: se
1: nebo,
0: může stát.
1: Nebo s nápisem Jana. To je.
2: Ale my to většinou lidi nepamatujou, hele, protože všichni recyklujeme přece dárkový tašky.
0: Ale jo, a myslím, že spoustu lidí takhle sbírá tyhle ty dárkový, my máme doma taky.
1: Máš doma ty něco, co je zbytečný?
0: Mě třeba baví kupovat nože, protože vždycky, když je mám tupý, když dělám třeba klobásy, tak nebaví mě to pak brousy. Tak koupím a Raduška už doma nadává, že to nemáme kam dát, všude jsou ty magnety na tom, padá to, no tak takhle nějak, nebo takových věcí podobných máme doma. Je pravda, že třeba starý nabíječky od telefonu mám doma.
1: Faktoráci, vy nám taky dejte vědět, na náš WhatsApp číslo má 724 883 596.
0: My si dáme zatím muziku, tohle je pochopitelně, poznáváte. David Koller.

0: Ve čtvrtek odpoledne jste z Hitrádiem Faktor a my se jdeme podívat na možná takovej malej domácí borčus, který každý má doma.
1: My jsme se vás ptali, co máte úplně zbytečně ve velkém množství a mě to připomnělo takovou tu klasickou sedačku, která byla ve všech panelákových kuchyních. Víš, jak měla
0: tu rohovou, uložím, jo, starý
1: tam
0: noviny.
1: Tam se toho vešlo, Ježíši Maria, tam by se vešel i lodní šroub třeba.
2: Igelitový pytlík plný dalších igelitových pytlíků.
1: To je moje specialita. Ale napsal Michal a s tím taky souzním, že má doma celou krabici kabelů a u půlky vůbec netuší, od čeho jsou. To taky mám, no.
2: Ozvala se nám taky Lucka, to si myslím, že je taky častý nešvar krabičky na jídlo. Víček mám asi 100 krabiček, 10, správně k sobě nepasuje skoro nic.
0: Napsal i Radek, že doma mají skleničky od marmelád a okurek. To je pravda, já vlastně pokaždý, když něco takového dojíme, tak se Radušky ptám, chceš tu skleničku nechat nebo ne, protože pak když zavařujem, že jo, tak se to hodí, jenomže už ti to víčko na to nefunguje, nedrží. Když to chceš zavařit, tak si to odfoukne, celý to splesnivý a může to vzít a vyhodit.
2: No a když nezavařuješ, tak do toho můžeš dávat třeba šroubky, ne, matice. Aha.
0: To mě to padá, to by se rozbilo, že to skleněný. Aha. Já to musím mít plastovým nebo papírovým.
1: Já nevím, já jsem dívka, takže šroubky doma nemám. Na tož matice. Faktoráci, díky moc za vaše zprávy a klidně si to ještě proberte v hlavě, co máte doma úplně zbytečně.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
18: Tak abyste ho nepromeškali.
17: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
18: Garanci kvality i výhodného financování.
17: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18.

0: do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
1: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
2: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
3: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Víš, co je na práci nejdůležitější?
11: Když ti dobře a pravidelně platí.
10: Když máš jistotu stálého místa.
11: Když nemusíš daleko dojíždět.
10: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
11: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Shakira v odpolední na Hit Radio Faktor, ale my jdeme do rána.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Každé ráno v 7 hodin a 10 minut je celá Česká republika u dveří a dívá se, jestli nezvoníme právě u nich.
0: Stačí jenom, abyste se přihlásili do naší soutěže na našem webu a potom každý ráno, jak Jana říkala v 7.10, poslouchali naše vysílání. Jakmile uslyšíte domovní zvonek, musíte prchat ke dveřím.
2: Dneska to nevyšlo, vypadá to, že Lenka, která se přihlásila, ještě spala, protože službu měla kolegyně Dana a v tom rozhovoru, který jsem slyšela, říkala, že... Jo, vidí zasnuto, že měli zataženo ještě, takže možná prospala svých 5 000 korun.
0: No, ano. To znamená ale dobrá zpráva pro někoho z vás, kdo se přihlásili, protože k té 5 000 přidáváme další litr.
2: Ano, zítra v 7.10 otevřete dveře a můžete mít 6 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Jste zítra Rádiem a Faktor, dneska čtvrtek, ale my pro vás máme tip, jak vyplnit víkend.
1: A hlavně pomoci, jestli je vám mezi 18 a 35, jste zdraví a vážíte víc než 50 kilo, tak o víkendu máte hned dvě možnosti zařadit se do registru dárců kostní dřeně. Pájo?
2: V sobotu bude Český národní registr dárců dřeně na Čas Festu tady u nás v Budějcích na Sokolském ostrově a v neděli od 4 do 5 pak taky na zimním stadionu ve Veselí nad Lužnicí.
0: Aktuálně se hledá vhodný dárce třeba pro 5letého Jindru s leukémií, ale tím, že se zapíšete, můžete v budoucnu pomoct komukoliv.
1: Třeba možná i někomu z vašich blízkých. Hmm. Dobrý na tom je, že ta registrace zabere jen pár minut, vyplníte dotazník, šáhnou vám tyčinkou do pusy a to je úplně všechno.
0: Žádný odběr krve se nedělá?
1: Ne.
0: Tak to se nemusíte bát vůbec.
2: Mám to za sebou a můžu potvrdit, vůbec to nebolí.
0: Tak Pájo, tleskám, paráda.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Maxi.
8: Je. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
10: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
9: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň. Kvalita jako standard.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malším. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
13: Ano, prosím.
14: Ahoj, umíš skrotit stroj?
13: Co je to za otázku?
14: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
13: Proč bych měl jít právě k vám?
14: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
13: Kde zjistím víc?
14: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Cyril Stablenin na Hit Rádiu Faktor. Jestli doma máte dítko ve věku 2,5 až 11 let, tak spozorněte, protože krátce po 16. hodině si stejně jako celý tenhle ten týden budete moci vyhrát voucher do gymnatlonu, tedy na některý z mnoha pohybových kurzů, kterých gymnatlon nabízí a jsou určený pro vaše dítě. Ten voucher má hodnotu přes 3000 korun, takže po 16. hodině mějte u sebe telefony a kolem 16.10 buďte tedy ve střehu. Bude to totiž o vaší rychlosti.

0: Miles Smith na Hit Radio Faktor. Za chvilku bude 16 hodin.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor u Roudného, když sjedete z D3 a míříte dál do města po jižní tangentě. Policejní server tu hlásí porouchané auto na vozovce a na nehodu dvou osobáků, bacha na Borku. Potkali se na kruháči u Makra. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Jihočeský kraj stavební uzávěru kolem Lipna vyhlašovat nebude. Požadoval je spolek Lipensko pro život kvůli zhoršující se kvalitě vody. Podle hejtmana Martina Kuby ale kraj nemá potřebné pravomoci. Místo toho chce s obcemi kolem přehrady řešit hlavně kanalizace a čistírny odpadních vod. Ty podle vědců představují největší zdroj fosforu. Zátěže. Ceny paliv rostou a někdo se rozhodl tankovat za pět prstů. U Chlumce na Dačicku zloděj ze stavebních strojů odčerpal celkem asi 230 litrů nafty a odnesl i další vybavení. Škoda přesáhla 13 000 korun. Policie žádá o pomoc svědky, kteří si u prací poblíž silnice z Dačic na Jemnici mohli všimnout něčeho podezřelého. Pod Budějovicemi se opravuje jedna z klíčových částí vodovodní sítě. U Stromovky vodohospodáři mění 3 velké uzavírací armatury, část potrubí a upravují i armaturní šachtu. Síť v této části zásobuje pitnou vodou až třetinu města. Dodávky vody pokračují, místy se ale může krátkodobě objevit zákal nebo nižší tlak. A fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy, a to po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
9: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Jdeme na počasí, dneska odpoledne oblačno až polojasno, na večer budou mraky ještě ubývat, v noci přituhne, ale zítra přes den se nám opět vrátí. Předpověď před víkendem slibuje spíš oblačno či skoro zataženo, polojasna se dočkáme jen přechodně, přehaňky si vezmou volno a naměříme do 22 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Jsou 2 minuty po 16. hodině, jste s Hit Radiem Faktor a nezapomeňte, už za chvíli pro vás budeme poukázku do gymnatlonu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: I Miss You a Avril Lavigne na Hit Radio Faktor zpívala, že je s námi a my jsme s vámi taky a právě teď je tady soutěž Gymnathlon.
1: My teď soutěžíme o voucher v hodnotě přibližně 3200 korun, který vy užijete na vhodný jihočeský kurz podle věku dítěte a taky té volné kapacity.
0: Mně se to strašně líbí ten projekt, protože dítě v 5 letech neví, jestli z něj bude jednou fotbalista, atletka nebo gymnastka a přesně na tom je Gymnathlon postavený.
1: Ano, on je totiž všestranným pohybovým programem pro děti zhruba od 2,5 do 11 let.
0: Tréninky jsou hlavně o hrách, radosti z pohybu a rozvoji motoriky bez zbytečného tlaku na výkon.
1: Metodiku má navíc vytvořili odborníci z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a ty podzimní kurzy právě teď startují tady u nás na jihu Čech.
0: My vám jeden z nich můžeme celý zaplatit, stačí, když si právě teď zavoláte na číslo 38 901 104 3.

0: Tohle jsou na Hit Rádiu Faktor One Republic. Je 4:15, možná jste teď v autě. Na silnicích se naštěstí nebourá, ale někde se můžete zítra zaseknout, viď Pájo?
1: Je to tak, Janí, řidiči, jestli se zítra chystáte do sezimáku, tak pozor na jednodenní uzavírku. Mezi 7 ráno a 8 večer jsou v plánu stavební práce na Helsinské ulici. Je to u centra Kaňka a místem neprojedeme, tak s kým počítejte. Koukněte na náhradní trasu a další info z dopravy klidně volejte na náš záznamník. Číslo je 800 800 101.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíhanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
7: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
6: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
5: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: štěstí, pokáč a solitér na Hitrádiu Faktor. Kam vyrazit?
1: Ještě nemáte plán na sobotu, máme tady pro vás rovnou tři tipy. Já začnu vodním mlýnem v Hoslovicích. Tady od 10 do 4 bude akce s názvem Řemeslo má zlaté dno. Čekají nás tu stará řemesla, jarmark, dílničky, komentované prohlídky a taky pečení tradičního chleba, který, pozor, budeme moct i ochutnat.
0: V Prachaticích se od 10 u Dolní brány koná Zažít Prachatice jinak. Tady vás čeká divadlo, živá hudba, přednášky, program pro děti a spousta dobrého jídla. Vstup je zdarma.
2: A v Budějovicích se od 2 odpoledne loučí s létem v areálu SK Nemanice. Na děti tam bude čekat klaun, skákací hrad nebo třeba i kolotoč. A pozor, později dorazí hasiči i s policií.
0: Jo, tak to je pro tatínky, jo, pozor, přijede policie. Jestli nemáte čistý svědomí, tak tam nechoďte.
2: No, pro tatínky bude určitě večer, kdy zahraje živá kapela a od 10 pokračuje afterparty.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: tahle je skvělá pohodička do čtvrtečního odpoledne. Jste si Rádiem Faktora, my tady vedeme plamenou diskuzi o krumlovských medvědech, protože jsme dneska četli článek o tom, že se stále řeší jejich přesun ze zámeckého příkopu.
1: No ono se přece konalo nějaký referendum nebo memorandum, se uzavřelo vlastně zámek s ochranářema.
2: Byli
1: dohodnutí, jenže ochranáři teď rozjeli zase nějakou štvavou kampaň, co jsem tak koukal po sociálních sítích.
2: Já jsem viděl dvě verze fotek. Jedny jsou, když jsou prostě medvědi v pohodě ve výběhu, hrajou si tam, mají tam ten, Jana říkala, viděla ten sud s pivem.
0: Od piva.
2: A pak jsem viděl taky fotky chudinky medvídky za mřížema, jako zavřený. Ale tak ono to je logický. Taky jsem četl, že vlastně když tam přijdou ty aktivisti a oni jim chtějí ukázat ten výběh, tak samozřejmě ty medvědy musí zavřít.
0: No ale i zámek, i město tvrdí, že ta kampaň právě to ukazuje zkresleně. Já jsem byla v Krumlově minulý víkend a medvědi byly úplně v pohodě. Jeden se koupal, jeden se tam opaloval, no, klídeček.
1: Co jsem tak pročítal komentáře, tak spousta komentujících tady od nás z jihu vzdává hold panu Černému, který se tam stará o medvědy, a píšou, že mají skvělou péči, že si opravdu není na co skvěl.
0: Hele, a jestli to není kampaně, by se tím oddálilo stěhování Otáčka, víš, jako aby se na to zapomnělo, takže teď budeme stěhovat medvědy, a?
2: Ono těch kampaní je daleko víc, možná, no to víš, že to skončí všechno po volbách.
0: Hele, budou volby, no.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
5: Pop Optik.
4: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
6: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
18: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
19: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
18: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
19: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
18: Teprve začátek.
6: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
1: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte.
11: Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhameru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
14: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
17: No jo, a zas to musím řešit já.
20: Tak příště domo.
21: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
22: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
23: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
24: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
26: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
27: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak jdeme zvonit.
28: 30 sekund běží právě teďka.
1: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5000.
29: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
1: Posledních pár vteřin.
30: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.

0: Luis Capaldi na Hit Radio Faktor zpívá o někom, koho jste milovali. Jestli vy jste milovali nebo milujete kuchařskou show Masterchef, tak jak se vysílá, tak možná budete zklamáni.
1: Ono totiž dojde minimálně ke změně v moderátorech, respektive v té porotě, která vlastně je i zároveň těmi moderátory. To znamená Radek Kašpárek, Přemek Forejt a Jan Punčochář.
0: Četla jsem, že Punčochář má končit.
1: Ano.
0: A dál?
1: To je pravda. Údajně prej i ten...
0: Punčochář.
1: Forejt.
0: Forejt.
1: Přemek Forejt.
0: A Punčochář se nevyjádřil.
1: No, ale jako kdo by je měl nahradit a kdy vůbec bude. Byl spuštěný, myslím, na jaře casting.
0: Ale oni prej na něj chodili. Ale pak jim řekli, že je nechtějí, takže tam přišel asi někdo lepší.
1: Jakože ty moderátoři, ta porota jako Punčochář, ty tam chodili, docházeli, pak jim
0: taky řekli... chodili, no. No jasně, no, tak bylo to prostě casting. Já bych tam dal Pol Reicha.
1: To je pravda, vidíš.
0: A my si dáme víno.

0: Na Hit Radio Faktor Leony bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně a nohu z plynu na Prachaticku, policejní majáky jste zahlédli u stopařky, tak opatrně a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, jsme tady, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Asi zpráva, která nikoho nepřekvapí. Na jihu Čech opět tankujeme o něco dráž než před týdnem. Natural 95 stojí v průměru 44,15 Kč, nafta 48,10 za litr. Nejdražší paliva jsou teď na Písecku, nejlevněji naopak vycházejí na Jindřichohradecku. Vimperský zámek čeká další velká etapa obnovy. Po horním zámku se mají práce přesunout hlavně do dolního areálu zámeckých zahrad a historických interiérů. NPU počítá s finančním rámcem kolem 200 milionů korun. Opravy mají zahrnout i renesanční sál. Ten by mohl sloužit pro prohlídky, svatby nebo kulturní akce. Tábor zve veřejnost k debatě o budoucí podobě Husova náměstí a okolí nádraží. Vítězná studie počítá s větším podílem zeleně, klidnější dopravou, pohodlnějšími přestupy, menším autobusovým nádražím i parkovacími domy. Návrh představí architekti a zástupci města už příští úterý od 6:30 večer v klubovce městské knihovny. A ženský jehostroj se chystá na extraligovou premiéru a láká na zkušenou posilu. Do vrcholového volejbalu se po více než 3 letech vrací bývalá reprezentační kapitánka Andrea Prokešová. Budějický nováček podle ní může v soutěži překvapit. První extraligový zápas odehraje doma 3. října proti Ostravě.
9: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Dáme si i předpověď, na večera v noci se místy vyjasní a stupnice teploměrů sklouznou pod 10, na horách čekáme teploty jen kolem 5, zítra přes den se ale mraky vrátí, po ránu pozor na mlhy, čeká nás povětšinou oblačno bez deště s denními maximy mezi 19 a 22 stupni.
7: Hit Radio Faktor.
10: Je krátce po 17. hodině, přejeme pěkné odpoledne.
0: Až do 18 hodin Jana, Martin a Pavel, zdravíme vás.

0: čtvrteční odpoledne trávíte s Hitrádiem Faktor. Já vždycky, když jdu do práce, tak se dívám na most kosmonautů, který se staví a začíná už docela dostávat konkrétní podobu. Všimli jste si toho?
1: No, určitě. Stavbaři teďkon skládají jeho konstrukci na břehu Malše a až bude hotová, tak ji celou přesunou nad řeku, na to její definitivní místo a prej už se ta doba blíží.
2: No a to je právě ten důvod, proč se ta výměna stihne za jednu jedinou stavební sezónu, že jo? Kdyby to stavili postupně, tak to nestihnou.
1: Aha, takže oni ho přivezou nějakýma nákladňákama na místo, tam dělníci to svaří, pospojují jako takový ten Monty systém nebo třeba Merkura a pak, když je to hotový, tak to prdnou přes řeku.
2: Mě by ale zajímalo, jestli se dozvíme datum a čas toho, kdy to tam ten jeřáb ponese.
1: To zvíme, neboj se.
0: Ale já doufám, že to stihnu, že to zrovna bude. Mohla bych poprosit, aby to bylo v rámci mého příchodu do práce?
1: Takže někdy kolem poledne plus minus.
0: Jak kdy, no.
1: No zkrátka to nesmí být po 3. hodině.
0: Určitě ne. Důležitá zpráva je, že ten most by měl být otevřený na konci listopadu nebo na začátku prosince, podle ano. toho, jak půjdu do práce. A na co se těším, že tam mají být i lepší podmínky pro cyklisty.
1: Tak fajne, těšíme se všichni.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můžu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio Faktor. My tady pořád za oknem slyšíme stíhačky, které lítají.
1: Jestli vás štvaly stíhačky a vrtulníky, zkrátka ten vojenský ruch už postupně utichne.
2: Mezinárodní cvičení Ample Strike, které začalo na začátku září 7. myslím, že dneškem oficiálně končí. No a zapojilo se do něj kolem 600 vojáků, víc než polovina ze zahraničí, a využívalo se mimo jiné právě letiště tady u nás v Budějcích, taky Bolekice nebo kasárna v Bechyni.
0: Tak oni pořád lítají a zítra už teda nebudou trénovat, nebo je to trénink? Nebo
1: no, dá se říct, že cvičení je i trénink a trénink je cvičení.
2: No ale musí se nějak dostat domů.
0: Určitě, takže zase se budou přesouvat ty jednotky a technika. Ty, co přiletěli, ty můžou zase odletět, ale někdo se sem určitě dostal i po zemi.
1: No a možná, že některý z vás se budete chystat i na dovolenou, takže teď budete dělat rachot vy s těma letadlama.
0: Jo.
3: Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
9: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
9: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
14: Chcete si sednout?

0: Tak zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. Budějovicích na Pražské třídě.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ambassadors na Hit Radio Faktor. Hezký čtvrtek přejeme a teď tady pro vás máme jednu pozvánku na příští týden.
1: Jihočeská univerzita chystá ve středu 23. září Den s univerzitou v nově otevřeném sportovním areálu Pedagogické fakulty v ulici Na Sádkách.
2: Dopoledne od 9 do 2 se tam budějické střední školy utkají o pohár rektora. Součástí budou i sportovní výzvy a prezentace jednotlivých fakult.
0: Doufáme, že bude přát počasí, protože od 4 odpoledne se areál promění v koncertní scénu. Hudební program poběží až do 10 večer a kdo tam vystoupí?
1: Budou tam mimo jiné Adam Mišík, Kapitán Demo nebo třeba bude tam i Matyáš Palkovič náš.
0: Bude zpívat a tančit.
1: No samozřejmě.
0: Tak si tam vyražte, určitě nebudete litovat.

0: Posloucháte Hit Radio Faktor a před 17:45 nastal čas, kdy se s vámi loučíme.
1: Ale než se rozloučíme, tak vám prozradíme, co můžete zítra oslavit.
2: 18. září jeden cheeseburgeru, takže já si myslím, že páteční večeři bychom měli vyřešenou.
0: Možná na ní můžete pozvat i svoji první lásku. Zítra je den první lásky, což může být nostalgie, anebo taky nepěkná vzpomínka, ale snad máte jenom ty hezký.
1: A nebo třeba pro vás máme i den hledání starého přítele. To by možná se mohlo spojit s tou první láskou.
0: První láska, cheeseburger, starý přítel. Stará láska nerezaví.
2: No třeba je tu i úplně nejbizarnější svátek a to je den obejmutí autora textu na přáníčka. Já nevím, znáte někoho takovýho, kdo píše texty na přáníčka?
0: Takhle z hlavy nevím, ale budu nad tím přemýšlet.
1: No tete, hele, těch důvodů slavit máte opravdu spoustu, těšte se na zítra. Ten největší je, že bude pátek.
0: A my se budeme těšit ve tři, ahoj.
1: Čau, ahoj.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí. Klasické i gurmánské od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
18: Tak co, Karle, už bydlíš?
19: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně.
20: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
21: Tanto, co pa všechno se dá sušit?
22: Ovoce, houby, bylinky i maso.
21: A tvůj bůček?
22: Ten už nestihneš.
23: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
24: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
25: Leze, leze po železe. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
26: Sunex.
25: Sunex.
26: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz. Lidl.cz.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od vé podlahy.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
27: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
28: Jo, tak to mám doma,
27: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý. Prostě, to tam.
29: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
27: Takovej jsem já.
28: A tamhle jsou dveře, Fílo.
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Do půl osmé máme počítat s omezením na tahu 1/34 mezi sídliškem v Hradci a Otínem. Opravují svodidla, ale je možný, že skončili dřív a už je hotovo. Jestli tudy jedete, klidně nám to dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
9: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
8: Podle odborníků se vyplatí nabídky porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv. Přesto je každý pátý Čech hází do koše. Projekt Nevyhazuj léky zároveň připomíná, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. To bychom...
10: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Během noci oblačno, místy mlhy, kránu, ranní teploty 12 až 7 stupňů, v údolí kolem 5. Pátek polojasno až oblačno, na západě lokálně slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty pro pátek 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a mírný západní vítr.
11: 18. hodina odbyla, znamená to, že startujeme čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Fantastický návrat do roku 1988. Na velkém stylu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Fancy, Flames of Love. To nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. Teď Eminem, Dream.

0: Tak to je velká romantika, taky na tuhle strunu jsme zadrnkali na Hitrádiu. Mariah Carey, Hero. Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hitrádio Klasik, dnes s datem 17. září. A takhle budeme pokračovat v těch dalších minutách. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Eric Clapton, Tears in Heaven, a nebo tady Michael Jackson, Beat It. I to pro vás máme připravené do příštích minut, tak užívejte čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
4: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
6: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství.

0: jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
7: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
6: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
8: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už se skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
2: Jo, tak to mám doma,
1: a má, měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý. Prostě, to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takovej jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Blue Cantrell, Hit 'em Up Style. Rok 2001, obrovský hit, který Blue vystřelil mezi největší hvězdy R&B. A jestli jste u toho tehdy byli, možná si právě teď říkáte, kam těch 25 let zmizelo. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Otočíme teď volant úplně jinam. Z amerického R&B rovnou do Manchesteru a do 90. Oasis. Don't Look Back in Anger vyšlo v roce 1995 na slavném albu What's the Story, Morning Glory. A jedna zajímavost, hlavní vokál tam tehdy nespíval Liam Gallagher, jak by možná člověk čekal, ale jeho bratr Noel. A právě tahle písnička se postupně stala jedním z největších koncertních momentů Oasis. Jakmile zazní první tóny, tisíce lidí zpívají společně. Tak i vy teď připravte hlasivky. Oasis, Don't Look Back in Anger, právě teď na Hit Radio.

Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. I tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky do minulosti, nacházíme to nejlepší z našeho hudebního archivu, no a připomeneme i tuhle legendu. Něco pro rockery, řízneme do kytar Guns N' Roses, legendární skupina, která stojí za hitem Knockin' on Heaven's Door. Pochopitelně v jejich podání je to cover, ale velmi úspěšný, tak vám ho rádi připomeneme na Hit Radio. Pokračovat do konce hodiny budeme třeba ještě s Junior Senior, Move Your Feet, i s tím můžete počítat.

0: baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
8: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
18: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
17: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě. a netáháš mě po celém městě.
18: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
13: Prior je tady totiž pro vás.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: To nejlepší z 80. 90. a milénia hraje hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme v něm právě teď. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Scorpions s hitem White Dove. Taky takhle zní čtvrtek na Hit Radio. Mimochodem, Scorpions nejsou originální autoři. Písničku nahráli jako svou verzi skladby When the Children Cry od americké kapely White Lion. Původní hardrockovou energii ale přetavili do mnohem klidnější a emotivnější podoby. A přesně takový je i tenhle večer. Chvíli rock, chvíli nostalgie a teď přichází pořádná filmová klasika. Píše se rok 1987, na plátnech se objevuje film Dirty Dancing a z písničky, která měla být původně jenom součástí soundtracku, se stává jeden z největších filmových hitů všech dob. Bill Medley a Jennifer Warnes, The Time of My Life. Jojo, samozřejmě ten slavný závěr filmu, to určitě vzpomínáte. Tenhle song už dneska snad ani nejde neslyšet, aniž by si člověk nepředstavil taneční parket a Patrika Swayzeho a Jennifer Grey. Takže teď je trocha romantiky, trochu osmdesátek a hlavně je pořádná dávka nostalgie. Tak hlasitost doprava. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life na Hit Radio právě teď. V hudebním speciálu Hit Radio Classic. No.

0: Tohle jsou U96, Club Bizarre. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste po dnešku už cítili nějakou tu únavu, tak věřím, že tohle vám vrátí krev zpátky do žil. Evanescence to rozjedou Féteru Hit Radio. Bring me to life. Pořádný hudební nářez. Tak už takhle vám za chvilku na Hit Radio budeme hrát. I DJ Bobo se přihlásí o slovo, i s tím můžete počítat.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Prémie 100 tisíc. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
10: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek.

0: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
1: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

takhle zní čtvrtek. Somebody dance with me. Rok 1992, taneční parkety, barevná světla a DJ Bobo, který se postupně stal jednou z nejvýraznějších tváří evropského dance popu. A tenhle song, ten odstartoval jeho velkou mezinárodní jízdu. Z 90. se vrátíme ještě o pár let zpátky až do roku 1983. Špandau Ballet a jejich True, písnička, která zní, jako kdyby byla stvořena pro večer, kdy trošku zvolníte, necháte všechno kolem sebe být a jenom si užíváte tu hezkou melodii. Pohoda, co? Tak doufám, že tohle vám vyladí náladu. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic až do 21. večerní. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitů milénia. Tak hlasitost pořádně doprava.

0: Counting Crows, Accidentally in Love. Objevila se v roce 2004 ve filmu Shrek 2 a kapela ji původně napsala přímo jako soundtrack. Právě díky tomu se z ní stal obrovský hit i mimo fanouškovskou základny Counting Crows. Na Hit Radio pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i tuhle fantastickou věc. O taneční euforii se postarí Shape Shifters s hitem Lola Slim. Písnička, která stojí, je na motivu slavné písně Barryho Whitea Let the Music Play. I tohle pro vás máme pro lepší náladu a ten nejlepší večer. Hit Radio.
1: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
4: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
6: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
7: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hraje tete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
13: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
12: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětiraje.cz.
15: Bude vejdán.
17: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
18: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
19: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
18: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
19: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
20: Prior je tady totiž pro vás.
21: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Tohle je legendární Richie Poveri, Mama Maria. To jsme hráli na Hitrádiu. 20. hodina se blíží, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. I v té příští hodině budeme pokračovat výběrem toho nejlepšího z minulosti.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
3: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Hit Radio. Další 60-minutovku hudebního speciálu Hit Radio Classic otevírá Diana Ross s hitem I'm Coming Out. Michal Pospíchal s vámi. Pěkný čtvrtek přeju.

Hit Radio Faktor.

Další skvělá vzpomínka na 90. Eurodance, R&B, první diskotéky a kazety, které se přetáčely tuškou. Prostě éra, která měla svůj vlastní zvuk. A ten teď je připomínáme na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic. Teď jedna jednoduchá otázka. Mě alebo áno? Přesouváme se na Slovensko, vysílání přebírají No Name, kapela z Košic, která se během let stala jedním z významných jmen československé hudební scény. Mě alebo áno? Právě tahle písnička krásně ukazuje, proč jejich hity tak dobře fungují. Jednoduchý příběh, chytlavý refren a text, ve kterém se může poznat snad úplně každý. Tak si to pojďme teď pořádně užít.

0: Diana King s hitem Shy Guy, rok 1995, Jamaika, reggae, pop a refrén, který se tehdy dostal do hlavy snad každého z nás. Vzpomínali jsme na Hit Radio. Diana King se díky tomuhle songu výrazně prosadila taky mimo Karibik a Shy Guy se objevil i na soundtracku k filmu Bad Boys, tedy Mizerové, s Willem Smithem a Martinem Lawrencem. Takže pořádná dávka devadesátek. A teď uděláme skok o pár let dál. Eurythmics, tedy Annie Leno a Dave Stewart, v roce 1999 se dali znovu dohromady a výsledkem bylo album Peace. Právě z něj pochází skladba I Saved the World Today. Trochu melancholie, trochu naděje a typický zvuk Eurythmics. Tohle budeme hrát už za chvilku.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
6: Když máte chuť
7: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
8: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
9: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Pro doma.
12: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
16: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
17: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
18: Freshness. Our focus.
19: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
19: Jaroslav Kmenta popisuje

v nové. Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

Tohle je rodinná kapela, kde zpívali snad úplně všichni. Jasně, poznali jste Kelly Family. I Can't Help Myself jsme vám hráli na Hit Radio. Teď je přidáme trochu taneční energie. Přesouváme se do roku 1997. Přichází Dario G, Dream to Me. A možná znáte i v trochu jiné podobě. Skladba vychází z melodie slavné Children od Roberta Milese. A Dario G ji proměnili v další výrazný taneční hit. Takže zasínáme světla a jdeme na parket.

0: Návrat do 80. Hladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrál Paul Young, Love of the Common People. Z britského popu rovnou domů, do Česka, k pořádné kytaře, pivu a hlavně k pohodě. Kabát a jejich pohoda, písnička, která už svým názvem říká vlastně úplně všechno. Takže jestli jste dneska měli den, kdy toho bylo až moc, teď už víte, co potřebujete. Kabát bude hrát na Hit Radio za chvíli. Hit Radio.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
9: Leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
10: Sunex.
9: Sunex.
10: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
11: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
15: Franto, co pa všechno se dá sušit?
16: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
15: A tvůj Bůček?
16: Ten už nestihneš.
17: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
18: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Proč je opozice tak slabá?
18: protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
19: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
18: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
19: A k tomu spousta dalšího čtení.
20: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hrny si moc dobře nevedou. Solej sirky,

0: Tohle je hudební projekt Miami Sound Machine a Gloria Estefan, Dr. Beat. Poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do něj, proto čtvrteční vydání nevejde. Ale to nevadí, nezoufejte, zítra budeme zpátky zase s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a výběr hitu Millennia, tradičně od 18. hodiny, tak jak jste zvyklí. Tak užívejte čtvrteční večer s datem 17. září a taky s dalšími hity Hit Radia. Do další hodiny Naughty Boy, Sam Smith, lalala, taky Rembrandt, I'll Be There For You, to znáte ze seriálu Přátelé, a do třetice slíbíme třeba Tedy ho svým se Lose Control. I to všechno pro vás máme. Do dalších minut.
1: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
15: Pro doma.
16: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
17: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
16: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
17: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
18: Prior je tady totiž pro vás.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
20: Tak dobře poslouchejte.
19: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
21: House Running.
22: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
19: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
22: Budete viset 101 metrů nad zemí.
19: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
22: Prostě pořádnej adrenalin.
19: Tenhle zážitek najdete pouze na
22: firmanazážitky.cz.
24: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
25: Hit Radio.

0: Espresso macchiato.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
5: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Slyš, poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.